0: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz. Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
1: Mně chlepek.
2: Otužuj se.
3: Berhořčík.
4: Zkus pust.
2: Víc bílkovin.
3: Méně cukru.
4: A adaptogeny.
5: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí t

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála a nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si je

Jaká je volba, já jí zvolil, prošel stíny, štěstí je stav. Počkal si hříchy, omyl do cizích sadů, nechodím krást. Láska se neptá, přijde jak příliv, všechno teda jsem stranu. Láska je věrná.

na kolena naposledně, co si přej. Jeden veselej, druhej je smutný, šeptá, směj se. Jako já, asi takovej pocit, jako je bodnutí nože, asi takovej pocit. Špatně tě slyším, cože ty se snad bojíš, no to je síla, to žene mi do očí slzy. Asi

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: Hit Rádio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Si, signora. Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
10: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
11: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
12: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
13: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
12: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
14: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
15: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
16: Unihobby.
15: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
17: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. V Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transportklima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
18: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
19: Start, plyn, výkon. Motor chce tvé či ne kompromisy. Oleje Pakelo od firmy VZ Service, kvalita, síla, ochrana. A teď poslouchej. Soutěž o kompletní sadu olejů pro vaše auta právě běží. Sleduj na Facebooku profil VZ Service, psáno po anglicku VZ Service, nebo Vladimír Zelenka a odpověz na jednoduchou otázku. Tak zkus štěstí a vyhraj. VZ Service, vaše stroje v kondici.
8: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
6: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
2: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krůtí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
3: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi přestávají šetřit na energiích. Tuzemské domácnosti v posledních měsících i nadále pokračují ve zvyšování spotřeby. Nárůst ale pozorují energetické společnosti u všech skupin odběratelů. Ke zvýšení spotřeby přispěl především velmi chladný leden. Cestovat do Spojených států bude jednodušší. Letecká společnost American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než šestileté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. Vedle linky do New Yorku jde o druhé přímé spojení Česka s USA. Zlomili jsme to trpělivostí, to jsou slova střelce vítězného gólu Jakuba Fleka. Remízový stav ve třetí třetině vyvolával vzpomínky na sobotní porážku v prodloužení se Slovinskem. Češi ale nakonec utkání proti dalšímu outsiderovi z Itálie zvládli a vyhráli 3-1. Teď čeká dvoudenní pauza a následně utkání se Slovenskem. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Uzavírka mezi Hlubokou a Hrgejcema komplikuje život lidem na Hosíně. Jak píše Budějická, drobná část řidičů si tudy zkracuje cestu, i když obec není oficiální objízdnou trasou. Místním vadí rychlá jízda, hluky, velké množství nákladních aut. Bojí se hlavně o děti a žádají častější policejní kontroly. Uzavírka má trvat do prosince. Nakonec počasí, ještě dneska to musíme vydržet s občasnými přehaňkami, ty od zítra hrozit už nebudou. Čtvrtek nás čeká oblačno, na odpoledne místy déšť a teploty kolem 20.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ránko, čtvrtek, 6 hodin, 2 minuty a dneska je to opět jenom s Michalem a Jasmin.
2: S Michalem a Jasmin.
1: Čau, Davide.
2: Čau.
1: Jenom s Davidem.
2: Právě není.
1: Jenom s Davidem. Já bych se ti chtěl omluvit během zpráv, jenom to bylo takový, to, když chceš někomu pomoct, ale vlastně je to úplně zbytečný. Tak Davidovi tady pálí vždycky každý ráno během zpráv sluníčko do očí a já jsem se to všimnul třeba v poslední větě, že to teda zatáhnu. Tak jsem tu žaluzii zatáhl a bylo to vlastně úplně zbytečný.
2: Ale nakonec jsme to všechno zvládli.
1: Nakonec to dopadlo. Tak doufejme, že i vy jste zvládli čtvrteční ráno. Jsme rádi, že tu jste s námi, no a pošleme vám další písničky. Calvin Harris a Ellie Goulding, tím začíná čtvrteční snídaně. Hezké ráno. Hit Radio Factor.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin, 7 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A já musím takhle veřejně říct, že I need kafe. Nebudeš tomu věřit, Davide, a možná to máte podobně. Já jsem se dneska celou noc budil a nevím absolutně proč. Připadám si, jako kdybych vůbec nespal. Jako bych byl takový rozvejkaný, dalo by se říct.
1: Schválně zkouším googlit, jestli dneska nebyl úplně.
0: No úplně asi nebyl.
1: Víš, co bylo ne, já jsem se vlastně koukal na měsíc předevčírem a byl úplně malinký, uzonkej.
0: No, takže úplně to nebude, no. Nevím, co se stalo. Šel jsem spát brzo a furt jsem se budil, takže věřím, že teďka spousta z vás, kdo nás posloucháte, tak jenom pokyvuje hlavou a říkáte si, jak já to dneska v té práci přežiju. No budem to muset nějak zvládnout. Tak nám napište, jaké máte ráno, to mě zajímá. Napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaké máte ráno, případně jak se vám spalo, jestli v tom tady teda nejsem sám. Číslo 777-937-777, to bude minuta šampionu za malou chvíli. Teď pro vás, šampiony, kteří jste s námi už od rána, Ed Sheeran, Galway Girl na Hit Radio. Hezké ráno. She played

0: na Hit Rádiu v 6 hodin 11 minut. Krásné ráno. Tak Davide, nejsem v tom sám, kdo se celou noc budil. Máme tady spoustu zpráv. Začíná minuta šampionu teď. Wendy Písek. Ahoj, taky si připadám rozvíkaná. David Jasler, mám kafe každé ráno po probuzení na vzbuzení. Dcery vás pozdravují. Kača Olomouc, dobré ráno, velmi těžké, nešlo mi vstát, jsem úplně KO. Květa Děčín. Včera jsem byla v Praze pro cenu pro zaměstnance roku se zdravotním postižením. Mám z toho krásný pocit, že si vážím mojí práce a proto jsem krásně spinkala, hezký. Iveta Havířov, měla jsem to podobné, celou noc jsem se budila a zpočátku nemohla usnout. Věrka z Horní Lidče. I need cafe too. Milena Heřmanice, taky jsme se celou noc budili, když ne já, tak přítel, když ne přítel, tak pes. Roman Turnov, taková klasika, káva a něco k ní, prohrabat maily, odepsat, ale hlavně se nezbláznit. Karolína Batelov, spalo se mi dobře. Dobré ráno, šampioni, já jsem se vyspal dobře, po ránu ranní sex a teď cesta do práce, mějte krásný den, Mára Přepeře. Mára to asi zachránil. Recept na dobré ráno.
1: Já bych ještě přeložil to I need cafe two, to znamená, já potřebuju kávy dvě.
0: Dvě. Two. Tak skočíš, Davide? Tak děkujeme za vaše zprávy a něco na probuzení. Velšle Arms, hezké ráno.

0: Kafe v ruce, Hit Radio v uších, je čtvrtek. Dokonalý ráno, 6 hodin 18 minut. No tak co ten hokej včera? Co? Česko, Itálie. Nejenom, že nás v sobotu porazili Slovinci, tak včera válem i Taliáni.
1: Jsi strašný hnidopich.
0: No nejsem, tak já jsem koukal, tak to musím předat tu informaci, protože věřím, že spousta z vás, kdo teďka posloucháte, tak jste tu včerejší estrádu viděli. Jo, ještě ve druhé třetině jsme prohrávali, pak se to teda otočilo, 3-1 jsme vyhráli, ale co bylo teda neuvěřitelné, tak to byl jejich italský brankář Claro. Claro, stačí je málo a budeme. Tenhle for tam včera zazněl v telce a já jsem se tomu strašně smál, hrozně. Dvoumetrovej stokilový borec nepustil skoro nic, nějakých 58 střel na něj. Hele, ty ho nemít v té bráně, Taliáni, tak je to tak 58-1.
1: Hele, ve sportu se počítají zajíci až po honu. A my jsme prostě včera vyhráli 3-1, no. Dostali jsme 3 body, tím bych to prostě uzavřel.
0: Tak. Dopadlo to. Ač teda s otřenýma ušima, tak to dopadlo. Takhle, co nás může těšit, takže nás teďka už čekají naštěstí jenom silní protivníci a s těma to umíme. Tak kde hrajeme dál, Davide?
1: V sobotu nás čeká výběr Slovenska ve bratrovražedném souboji 16:20. Mm-hmm. Pak tady vidím neděle, to nehrajeme. Mm-hmm. Pondělí 16:20 Norsko. Mhm. Následně ta Česko, Kanada, ale to si řekneme až potom.
0: Tak, ta sobota stačí, takže Česko, Slovensko v sobotu v 16:20. Velkolepý zápas, na který se těšíme. Na co se můžete těšit vy, Kateřina Marie Tichá, taky Coldplay, no a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás sledíte za volantem. Přidáme za moment aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Budějcích. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v Metropolu v Budějcích. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
6: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr vířivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Když potřebujete brýle, tak...
9: Bob Optik.
8: Když kontaktní čočky, tak...
9: Bob Optik.
8: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
9: Bob Optik.
8: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
9: Bob Optik.
8: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: elitedate.cz.
7: stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na dek.cz.
13: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naší specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürli.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
17: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
18: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
19: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z jižních Čech hlásíte bouračku dvou nákladňáků. V Táboře v ulici Kapitána Jaroše došlo k nehodě nákladního auta s dodávkou. Počítejte s omezením provozu.
20: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let. Už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky. Vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
21: Hit Radio Faktor.

0: Tohle jsou Coldplay na Hit Radio v 6.31. Krásné ráno s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Pojďme na to.
2: Fotbalisté Karviné přepsali pohárovou historii. Slezané včera porazili Jablonec 3-1 a vůbec poprvé vyhráli MOL Cup. Ten jim zajišťuje účast v evropských pohárech, kterou ale může ohrozit nedávná korupční kauza. A teď dobrá zpráva pro všechny fanoušky středověku. Vývojáři počítačové hry Kingdom Come chystají další pokračování. Připomínám, že první dva díly se prodaly ve zhruba 5 milionech kopiích. Pivo je ve světě stále v kurzu. Podle posledních zpráv patří na 6. místo v popularitě. Víc lidé konzumují už jen vodu, čaj, kávu, limonádu a mléko. Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
0: On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
0: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně
2: teda,
0: 200 miliard litrů celosvětově. No tak, takhle, něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?

0: 6.39, posloucháte Hit Radio, tohle je Pink, krásné ránko. Bavili jsme se o tom, jak je drahý pivko a píše David z Brna. Ránko, borci, no s tím pivem to je v kopru od doby, kdy mi na dvě točený nestačí papírová stovka. Podepisuju. Do Brna zdravíme a tam taky zůstaneme. Otázka, nechystáte se náhodou na víkend do Brna a nemáte kde spát? No, pokud je odpověď ano, tak by vás mohlo zajímat tohle. Nejlevnější hotel v Brně totiž aktuálně seženete za 15 korun na noc.
1: Pro kolik?
0: Pro kolik chceš. Na Google mapách ho najdete jako hotel Fiat. No. V brněnské části Židenice totiž stojí u Kauflandu starý opuštěný Fiat a lidi z něj udělali luxusní hotel s top hodnocením. Jo. Má vlastní profil na Google Maps s hodnocením 4,8 hvězdy.
1: To je dost.
0: A v recenzích se tady tvrdí, píše, jak to funguje, že stačí hodit 15 korun do držáku na kafe u řidiče a nocleh je tvůj. Říkám si, ale kdo to pak vybírá, jako jo?
1: Snad ne náhodný kolemjdoucí.
0: Nicméně, kolik lidí se vejde do auta? Kolik lidí by tam mohlo spát? To máš 15 korun na noc, jako při dnešních cenách přijde mi to docela dost, jo?
1: Jako, že by si někdo řekl, 15 za jednoho, kdybych vzal ještě dva kámoše, tak to už jsme 3, 5 korun, to už je lepší cena.
0: Nebude by nás bylo 5, tak to je 3. A nebude by nás bylo 15, jasně, tak to je za korunu pro každýho, no. Nicméně je to all inclusive, stojí to u Kaufáče, tak ráno v 7 otevře obchoďák a máš to hnedka i se snídaní. Hele, teplý rohlíky hnedka po ránu.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: trenirkarna.cz
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavma. Právě teď. Suchý betón ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou

0: Na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
1: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: Elitedate.cz.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu?
8: Barvu? Já tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
9: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
10: Hit Radio.
11: Tři dny. Jedna trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
12: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
13: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižních Čech hlásíte překážku na D3 okolo 135. kilometru ve směru na Budějce, pracují silničáři, probíhá tam údržba tunelů.
14: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
15: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu. Come on,

0: Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio, 6 hodin 50 minut, Neil Diamond a Two Friends. Tak nejenom, že je drahý palivo pro naše auta, ale krize přichází i na palivo pro nás, abychom nějak přežili den. Kofeinová krize za dveřmi.
1: Je to tak, cena kávy na světovém trhu roste.
0: Takže naše ranní kafíčko znatelně podraží kvůli suchu. Kvůli suchu. Až o 15%, jo, to je dost?
1: Je to dost. Je to kvůli suchu ve Vietnamu a Brazílii, které se řadí na přední příčky ve světové produkci.
0: Takže ranní tekutá spása bude už za pár týdnů luxusem. Já jsem to teda tak rychle zčotnul a podle toho, co a já vypiju za den, a myslím, že to máte podobně i vy, kdo máte rádi kafe, to bude tak na menší hypotéku. Takhle, my jsme pro vás gratis pořád, kafe, nekafe, hity. Výběrový zrna, už to cítíte? Tohle je kafe značky Čínasky, pojďme na to, hezké ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ebola v Evropě podle odborníků není velkou hrozbou, odkazují se přitom na zkušenosti z novodobé historie. Obavy u české veřejnosti vyvolal americký pacient, který byl převezen do nemocnice Bulovka. Podle zdravotníků a ministerstva se ale nemáme čeho bát. Zkušenosti totiž naznačují, že kvalitní přijatá opatření i samotné vlastnosti viru dokáží šíření nemoci účinně zabránit. Česko se na ochranu klimatu příliš netváří, naši reprezentanti jako jediný z celé Evropské unie nepodpořili klimatickou rezoluci. Ta podpořila loňské stanovisko Mezinárodního soudního dvora, podle kterého jsou státy právně zodpovědné v případě porušování svých klimatických závazků. Česko se v hlasování zdrželo. Raúl Castro by mohl strávit stáří za mřížemi. Spojené státy kubánského politika obvinili z čtyřnásobné vraždy, a to sestřelením dvou amerických stíhaček v roce 1996. Jeho uvěznění je ale velmi nepravděpodobné, protože žije na Kubě, která ho před americkými úřady chrání. Připomínám, že brzy oslaví 95. narozeniny. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Noční klid ve Strakonicích narušil 27-letý recidivista. Podle policie rozbil okna několika zaparkovaných aut, převrátil motorku a poškodil i dveře domu. Hlídku na něj upozornil svědek a muži zákona ho vypátrali poblíž nemocnice. Byl opilý, podle testu i pod vlivem drog, a protože policisty napadal, skončil v poutech a zamířil do cely. Na jihu zatím panuje povětšinou polojasno, během dne ale dorazí mraky a dneska naposled v tomto týdnu udeří i přehaňky. Naměříme 18 až 21 stupňů.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
10: Snídaně šampionů. 7:02 ladíte čtvrteční Hit Radio, s vámi Michal, hezké ráno, taky David.
8: Ahoj, hezké ráno.
10: A my děkujeme vám, že jste se přidali do naší party a to čtvrteční ráno trávíte s námi. Muzika nachystaná, co vás zabaví teď, Rosé, Bruno Mars a Paté, tak pojďme na to.
0: Hit

0: Rosé, Bruno Mars. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Apaté. Aha, aha. 7 hodin, 5 minut. Dobré ráno. Taky vám poslední dobou pořád volají podvodníci? My naposled včera a tak jsem si s ním popovídal. Co mě teda velice překvapuje, že ti Davide volá borec, co mluví, nevím, rusky, ukrajinsky, prostě lámanou češtinou a chce tě přesvědčit o tom, že u nich máš účet a že je potřeba zkontrolovat jeho zabezpečení. Jo. A říkám si, sakra, kdo na to skočí? A pak si říkám, jasně, máme tady spoustu starších, jako spoluobčanů, prarodičů a tak dále, kteří se třeba nechají jako nachytat, jo? No dobře, tak jsem to začal hrát s ním. Na pozadí mu hrála hudba, nějaká tucárna a já mu říkám, mně se to nelíbí, co tam hraje, proč to hraje tak nahlas? A on, no to, aby, prostě, a teďka si něco začal vymýšlet, říkám, ale mně se to nelíbí. A on, a proč, to je dobrá hudba tohle. Říkám, není, já bych chtěl něco svýho, jo. Tak jsem mu pustil svoji písničku CeeLo Green, Fuck You, a on to nepochopil a pokračovali jsme dál, jo. A teďka mi říká, pošlu vám na váš e-mail kód a vy to potvrdíte. A říkám, tak dobře, mám otevřeno, mám zapijante, počítač, komputer a furt jsem do něj takhle valil, ne? Mimochodem mám to na Instagramu, kdybyste se na to chtěli podívat i s videem, jsem tam jako Michal Knejp. Nicméně na konci, po 10 minutách, mi vynadal, že si z něj dělám legraci, že to se mnou myslí dobře. A já si říkám, tak počkej, kamaráde, tak ty mi chceš obrat o peníze a myslíš to se mnou dobře, jo. Takže to byl náš včerejší rozhovor.
1: Hele, kdyby tohle mělo být ve filmu, tak bys nakonec ty vytáhnul nějaký peníze z něj, víš, jakože. No. Že by se tak dlouho kecali, až by ti poslal peníze von.
0: No jako takhle já byl úplně fascinovaný. To, že tady jsou provodníci, to, že to zkoušej jako jedna věc, ale že ti pak borec na konci toho telefonu vynadá a to by to položí, tak si říkám, hele, nepodváděl, já jsem jeho náhodou teda ve finále. Tak by mě zajímalo, jestli vám se to taky stává, že poslední dobou opravdu těch hovorů je čím dál víc. Taky mi pak volalo včera ještě další číslo ze Slovenska předvolba a teďka tam chyběly tam asi dvě čísla v tom čísle, který normálně jako má nějak vypadat. No úplně blázinec, jo. Takže já nevím, možná si nám je chtěl smrsnout teďka, chtějí se pomstit za svýho kámoše ze včera. Tak dejte nám vědět, jestli se to děje i vám. Nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 a jak se tady s těma Unterwassermanama vypořádáváte. Panic at the Disco, High Hopes na Hit Radio v 7 hodin 7 minut. Krásné ránko.

0: Téma Chynába. Alvaro Soler. Tohle je Hit Radio, chvíli před 7:45, krásné ráno. Podvodné telefonáty volají mě, volají vám. Co přesně se vám děje, na co si dát pozor? Připomenu, včera mi volal borec, že chce zkontrolovat zabezpečení mého účtu, mluvil lámanou češtinou, tak jsem si s ním chvíli povídal a nakonec mi vynadal, že teda to se mnou myslí dobře. Tak ptal jsem se vás, jestli se vám tohle děje. Píše třeba Petr, dobré ráno, včera to samé, co popisuješ, chvilku jsem ho nechal mluvit, prej, otevřené účet u nějakého drastavu, to jsem mu moc nerozuměl, pak jsem ho slušně poslal tam, kam slunce nesvítí a bylo. Petr, tak jasně, vyřešené. Tak je píše Pavel, čus, posledně jsem mu řekl, dobrý den, major Pavel Němčík, policie České republiky a bylo na druhé straně ticho. Taky zajímavá obrana. Taky se přidal Martin, zdravím, za poslední týden asi 5 hovorů od šmejdů, blokovat to nejde, tak jsem přestal brát cizí čísla.
1: Oni pak třeba bouvovat z práce, že jo?
0: Jakože šéf, jo? A tak toho máš pomenovaný. Svolá ten šmej.
1: Tak třeba někdo s nějakou pracovní nabídkou, že jo?
0: Jasně. No ale jako dneska nevíš prostě, no. To zvedneš a dobrý den na investice a tohle a už říkáš, ježiš, tyjo, zase to tady.
1: No neštěstí potom samozřejmě nastává ve chvíli, kdy opravdu volá někdo z banky a chce něco vyřešit, že jo? Protože v dnešní době už jsme tak paranoidní, že fakt vůbec nevíme, čemu věřit.
0: Hele, to se mi stalo, to se mi připomněli to asi měsíc zpátky. Volala mi paní z banky, opravdová paní z mojí banky a já říkám, prosím vás, nezlobte se, ale já když budu něco potřebovat si jako zařídit, tak přijdu k vám na pobočku a položil jsem to. A myslím si, že právě přesně jak říkáš, že tihle jako oficiální lidi, kteří opravdu třeba potřebují zavolat kvůli něčemu, kvůli tvýmu účtu, tak na tom teďka jsou bytí.
1: To určitě.
0: Kvůli tady těm, jak to říct slušně, no, dosaďte si, co chcete. Tak hlasovku máme třeba od Jirky.
2: Dobré ráno, šampioni. Tak mně se tohle děje tak 2x až 3x do měsíce, kdy mě volají s tím, že mám u nich prostě nějaké peníze a chtějí mi pomoct tyto vybrat. Je to teda otravný, když jako automaticky tyto telefonáty už vypínám, když vidím vlastně předvolbu jiné země, no a prostě během chvíle třeba mi to zazvoní 3x, 4x po každé změně na telefon.
1: No ale co když právě ty jsi dědicem bohatého arabského prince?
0: To je pravda. Já si vždycky říkám, že když vidím tu předvolbu, že volá někdo z Francie, tak říkám, tyjo, třeba to bude přesně nějaký dědictví, ale radši to neberu, tyhle čísla. Taky tady máme hlasovku ještě od Simony.
3: Dobré ráno. Jednou se mi stalo, že mi volal nějaký pán ohledně nabídky a já jsem ho zastavila hned prvním slovem. Děkuji, nemám zájem, nashledanou a položila jsem telefon. Cirka do pár sekund volalo jiné telefonní číslo. Stejný pán začal po mě strašně křičet, jestli si uvědomuju, jak je to nezdvořilé, že on je to taky nebaví, že taky nechtějí takhle obvolávat lidi, že je to nepříjemné. Tak jsem mu znova zdůraznila, že jsem slušně pozdravila, poděkovala a řekla, že nemám zájem. Volal mi ještě ze třetího čísla a to už jsem nezvedla.
0: Tyjo, to jsou opice drzí, to je neuvěřitelný, co, Davide?
1: Neskutečný.
0: No tak jestli máte tu možnost, pobavte se o tom s prarodiči, ať neskočí na tenhle lep. Eminem, Rihanna, na Hit Radio, minutu po 7:45. Krásné ráno. I can't tell you.

0: Tohle je Hit Radio, 7 hodin, 20 minut, Michal a David s vámi, přejeme hezké ráno. Za moment můžeme slíbit další parádní muziku. Rembrandt, I'll be there for you. No a taky za pár chvil budete soutěžit o další gold vstupenky na brněnské MotoGP, to je soutěž rychlá pětka, chvíli po 7:30, tak to si nenechte ujet. No a taky zvládneme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ránko.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mine chlepek.
4: Otužuj se.
5: Ber hořčík.
6: Zkus půst.
4: Víc bílkovin.
7: Méně cukru.
8: A adaptogeny.
9: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
10: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Zveme vás na Demodny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi, prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
14: www.elvaprofi.cz.
13: Cesta k nám se vyplatí.
15: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
16: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
17: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
15: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku, beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
17: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
18: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
19: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
20: Moderní deskový plot Style od Tytonu, nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
21: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
22: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
3: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižních Čech, hlásíte uzavírku na Českokrumlovsku ve Velešíně na železničním přejezdu. Je komunikace neprůjezdná z důvodu stavebních prací.
5: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let. Už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky. Vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
6: Hit Radio Faktor.

0: Tohle je čtvrteční Hit Radio 732, Luis Capaldi. Dobré ráno, s vámi Michal a David. A David má...
1: Ranní update.
0: Tak pojď, Dave.
2: Pokud vám padají vlasy, zkuste do stravy zařadit zinek. Právě jeho nedostatek totiž může být podle zdravotníků symptomem řídnutí vlasů. Nejlépe ho doplníme konzumací červeného masa, mořských plodů nebo dýňových semínek. Taky v Číně mají svoji Prahu. Společnost Huawei pro své zaměstnance postavila nové kancelářské komplexy. Inspirovat se přitom nechala celou řadu evropských měst, včetně Prahy a Českého Krumlova. Do historie se může zapsat každý a jakkoliv. Třeba britský běžec teď zdolal maraton a během toho uštrikoval 5metrovou šálu. Zapsal se tak do Guinnessovy knihy rekordů.
0: Mě řekni, proč běžíš maraton a jdeš štrikovat šálu?
2: Protože se chceš zapsat do Guinnessovy knihy rekordů.
0: No ale zase na druhou stranu, pak že chlapi nezvládají víc věcí najednou a pak že chlapi neumějí štrikovat. No jo. To je jasný. Dámy a pánové, je tu rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Pátek, sobota i neděle. Ta gold vstupenka zahrnuje přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a kompletní víkendový program, včetně tréninku, kvalifikací i hlavního závodu. A možná někdo během závodu na té motorce taky něco uštrikuje. Tak pokud byste chtěli soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Já tenhle song naprosto žeru. Anna Naklaf, ale Farben Supergirl, taky ve verzi od Rimona samozřejmě. 7.37, posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů. A teď je čas soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který je zpátky v Brně 19. až 21. června, se to všechno odehraje. A Grand Prix doveze světovou motocyklovou špičku Marc Marquez, Jorge Martin nebo třeba Filip Salač. No a o tohle si zasoutěží Hinek, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Hinku, a taky maminka Lucka. Dobré ráno, mami.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Vy jste mi napsali, dobrý den, moc bych chtěl soutěžit o lísky pro svého tátu, to napsal Hinek. Takže Hinku, kdybys vyhrál, tak vyrazíš na motorky s tačkou?
2: Jo, já bych vyrazil s tátou.
0: No tak hezký, no tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budete vědět, kdo v roce 1492 objevil Ameriku?
2: Kristof Kolumbus.
0: Hezký, Hinku.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje čarodějnická škola, do které chodil Harry Potter?
2: Bradavice.
0: Přesně.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách?
2: Krkonoše.
0: Přesně.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje loutka, která má tátu z Pejbla?
2: Hodinek.
0: Aha, Hurvínek. Ano, a poslední pátá otázka, Hinku. V jakém městě se koná MotoGP?
2: V Brně.
0: A to je správně! Jo!
2: A jede se na motorky.
0: Já se musím vrátit ještě k otázce. Horu Sněžku najdeš ve kterých českých horách Krkonoše a musím prozradit, vy jste z Rudníku v Krkonoších, takže pro vás tato otázka byla naprosto jednoduchá.
2: Aha.
0: No tak jo, Hinku, Lucie, je to vaše, stupenky pošleme a MotoGP v Brně si moc užijte.
3: To si užijou, kluci, moc vám děkujeme.
4: Děkujem.
0: Nemáte zač. Zvládněte čtvrtek a zase někde ozvěte lidi, mějte se, ahoj.
3: Mějte se.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
1: Hit Radio Faktor.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, tohle je Hit Radio ve 7:45, krásné ráno. Tenhle týden se tady u nás ve studiu dveře netrhnou, v úterý se u nás zastavili jeleni, včera 40členní gospel z amerického Texasu, čím jsme nejspíš trhli rekord v počtu lidí v českém éteru, co se týká návštěvy ve studiu.
1: To skoro určitě, akorát mě teda trošku tady chybí, že není Jasmin, že se tady střídají cizí lidi. Ale náš moderátor tady prostě není. No.
0: Tak jestli nás Jasmin slyšíš, tak zdravíme na dálku. David posílá srdečné pozdravy. No a dneska dorazí hosté. Po 8:00 se můžete těšit na skupinu Poetika. Dorazí představit nový single, tak si to určitě dejte. No a za malou chvíli si dejte i tohle. Nico Santos, Ray of Light, taky Imagine Dragons. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
4: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů, stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár, váš spolehlivý partner na cestách.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
5: Kaufland.
7: Toto je...
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
11: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Já tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
14: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
15: Řešení je úvěr od Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit hodně.
15: Řešení je Acema.
14: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
15: Řešení je Acema.
14: A co když potřebuju 20 milionů?
15: Řešení je Acema.
14: A 30.
15: Acema.
14: A 40.
15: Acema.
14: A 50.
15: Acema. Jde to i bez banky.
16: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
17: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost.
18: Zapamatujte si.
17: Každých 60 000 km nebo jednou za 5 let.
18: Navštivte Autošíma ve Vodňanech.
17: Proplach automatické převodovky CZ.
19: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litovský.

0: Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: It's gone! Pete Alonso with the most memorable home run!
2: Fanoušci baseballu, další zápas je tady. Domácí tým Sokol Hluboká přivítá dalšího soupeře v domácím prostředí sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou. Přijďte fandit, staňte se věrnými fanoušky a získejte exkluzivní výhody. Napínavé zápasy i bohatý doprovodný program, to je baseball na Hluboké. Více informací a rozpis zápasů na baseball.hluboká.cz.
3: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na Prachaticku ve Vimperku v Pivovarské ulici probíhají stavební práce. Provoz je zde veden ve zúžených jízdních pruzích. Šťastnou cestu.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: V Ternu nyní v akci. M-ko mysli 750 gramů s aplikací Terno a Trefa za 69,90 a Captain Morgan 0,7 litru za 299,90. Ryze české Terno.
5: Hausbrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Deváťáci, kteří se v prvním kole nedostali na střední školu, mají druhou šanci. Do pondělí se mohou hlásit znovu. Po celém Česku střední školy nahlásily 22 000 volných míst, nejsou ale tam, kde je žáci nejvíc potřebují. Výběr škol je tedy ve skutečnosti značně omezený, a to nejen z hlediska lokality. Často totiž jde o méně populární obory zakončené výučním listem nebo o placené soukromé školy. Léto v Česku se začíná hlásit o slovo. Podle meteorologů by mělo opět nakouknout do střední Evropy už tento víkend. Teploty budou atakovat hranici tropické třicítky a podobné počasí můžeme očekávat taky příští týden. Češi nesouhlasí se sjezdem sudetských Němců. Podle posledních průzkumů se proti kontroverzní akci vyslovila nadpoloviční většina respondentů. Už dříve se proti její účasti postavila celá řada politiků a lidí na sociálních sítích. Na českém území se bude konat poprvé a začít by měla zítra. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Uzavírka mezi Hlubokou a Hrgejcem komplikuje život lidem na Hlsíně. Jak píše Budějická, drobná část řidičů si tudy zkracuje cestu, i když obec není oficiální objízdnou trasou. Místním vadí rychlá jízda, hluky, velké množství nákladních aut. Bojí se hlavně o děti a žádají častější policejní kontroly. Uzavírka má trvat do prosince. Nakonec počasí, ještě dneska to musíme vydržet s občasnými přehaňkami, ty od zítra rozjet už nebudou. Ve čtvrtek nás čeká oblačno, na odpoledne místy déšť a teploty kolem 20.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
13: Snídaně šampionů. Vstupujeme do třetí třetiny čtvrteční snídaně. S vámi Michal a David, krásné ránko.
14: Ahoj.
13: Krásné ráno. Za malou chvíli dorazí k nám do studia další speciální host a tím je skupina Poetika. Počkejte na to, nejdřív ještě další muzika, Jerry Halliwell, It's Raining Men. Hezké ráno.
0: Hit Radio Factor.

0: Nickelback Rockstar, 8 hodin 10 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. A se mnou už je tu kapela Poetika, Ondra Brejška a kytarista Dave Matsu, krásné ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ahoj, všichni zdravíme.
0: Ahoj, dobré ráno. Jak jste měli ráno? Jak vypadá ráno u vás dvou dnešní čtvrteční, co?
2: Vzdálené, jako by lokalitou, protože jsem se vzdal po 6 ráno a stejně jsem to nestihl.
0: Já jsem to nechtěl prozrazovat, ale dorazili jste 15 vteřin tady před předstupem, což se mě vlastně stihli, je to vlastně v pohodě. Takhle, vy jste sem přišli představit nový single Blízko. Ano. Pojďte nám povědět, chlapi, co vám je teď v životě nejblíž? Ondro.
2: Teď momentálně nejblíž tak je mě asi kapela a moje přítelkyně a práce. To jsou asi tak tři subjekty.
1: Já to mám podobně a ještě k tomu přidám krabice, protože se právě teďka stěhuju semka do Prahy, takže žiju v krabicích teďka.
0: Hezký,
1: takže
0: hezký.
1: Jsem krabicím velice blízko teď.
0: Takže stěhováníčko. Jinak song Blízko, vy nám ho za chviličku zahrajete živě. On to je takový feel good song a co je za vás jednodušší? Je jednodušší napsat něco smutného anebo něco veselého?
2: Smutnýho, určitě smutnýho.
0: Tak ono vlastně ty smutný songy asi většinou vycházejí z nějaký zkušenosti. A ten, že?
2: To ne, jako že bychom byli smutná kopa nějaká, nebo jak, nějaký oddíl prostě takový, jakože mrzák. Prostě. Ale spíš k tomu tak nějak člověk tíhne, je to jednodušší, protože ty veselý písničky občas jsou až za hranou, že jako... To je takový ejchuchu, louka motýlci a prostě je to takový nepříjemný, takový toxický pozitivní moč.
0: Aha.
1: Je to jednodušší se z toho vypsat prostě z těch těžkých.
0: Jasně, jasně. No a pro koho je konkrétně tahle písnička Blízko? Je to teda pro lidi čerstvě zamilovaný, nebo pro ty po rozchodu, nebo pro ty, kteří chtějí mít jenom prostě klid?
2: A nebo klidně to může být pro psa? Nebo pro kočku. My jsme si všimli, že na TikToku právě lidi natáčejí videa i se psem, což mě vůbec nenapadlo, že to může člověk takhle jako vnímat, i když nevím, jestli ve vlasech usíná, to musí být hodně hůňatý pes.
1: Můj jo.
0: No tak, myslím si, že bychom si ji mohli zahrát pro posluchače, kteří ještě neslyšeli. Ono už je venku, pokud se nepletu, 2-3 týdny zhruba.
2: Ano, ano.
0: Tak pojďme si ji dát tady v éteru Hit Radia naživo a živě. Jdeme na to?
1: Kam mám dát ten?
0: Kamkoliv.
1: Takhle jo.
0: Udělej si pohodlí hlavně.
1: Ok, já jsem v pohodě.
0: Tak, pojďme.

0: Wow! Woo. Nejnovější single Poetiky blízko v éteru Hit Rádia přesně ve 8:45. Moc vám děkujeme. S námi Ondra Brejška, kytarista Dave Macu, ještě jednou hezké ráno.
1: Hezké ráno všem.
0: Vy jste k tomu vydali i videoklip. Já jsem si tady vypsal pár komentářů na YouTube, jo, který tady jsou. Je tady třeba, chci, aby ta písnička nikdy neskončila. Jedeme v hlavě ode dne vydání. Summer Song 2026, nebo třeba Moje děti, to znají naspaměť. Nejmladšímu je 5 let. Tak tohle je vaše hodnocení na YouTube pod videoklipem.
1: To je super, my to hrozně rádi čteme. A dělá nám to radost, takže pokud nám to chcete okomentovat a udělat nám hezčí den, tak vždycky máte možnost.
0: No určitě tam lidi pošleme, protože tady v rádiu bohužel pouštíme jenom zvuk, takže s obrázkama musíme odkázat na YouTube. Nicméně ty v klipu tančíš po Praze mezi normálními lidmi. Jak ses u toho cítil? Jako člověk, který právě třeba prohrál sázku, nebo?
1: Cítil jsem se taky jako normální člověk. Cítil jsem se strašně, protože nevím, jestli se to dá nazvat tanec. Je to spíš takový cringeování, tomu říkáme s klukama. A ze začátku jsem hodně trpěl a musím říct, že většinu klipu jsme natočili až během asi poslední hodiny natáčení celého toho dne. Protože jsem se nějak jako už otřepal a bylo mi to jedno, že tak nějak jako jsem byl odevzdaný.
0: Jasně, no a kdo přišel s nápadem, Ondro, půjdeš ven a budeš tančit mezi lidma?
1: Já.
0: Já jsem se zeptat, jestli to nebyl třeba Dave, jo? Jestli jste teda ještě kámoši jako pořád.
2: On tohle to si dělá strašně rád, tady tyhle ty, jako se trestá v těch klipech.
0: Takže máš rád jako sebetrýzdění, jako baví tě to.
1: Ano, klipový sebetrýzditel.
0: No a vlastně, když se na to natáčení vzpomeneš, tak co bylo teda nejhorší? Ten jako první krok, ten první pohled toho kolem jdoucího? A nebo pak, když jsi řekl, ty vlastně tohle bude taky celý na internetu?
1: On mě, Ondra Kudin, říkal, kámo, teďka podívej se na tady tuhle tu ženskou, co kolem prošla. Tu už nikdy neuvidíš, tady je to totálně anonymní, neboj se. Tak jsem se do toho pustil a za chvilku přišla kamarádka z Velmezu a potom nějaká paninka, si můžu udělat fotku asi během dalších 5 minut, tak jsem říkal, OK, tak anonymní, dobře.
0: Hezký. No tak, kdo chcete, koukněte se na videoklip k songu Blízko od Poetiky, je na YouTube, můžete napsat, zanechat tam vzkaz, kluci budou moc rádi.
1: Ano.
0: My si teď na Hit Rádiu pustíme Mám pocit, že tě ztrácím a za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
3: Čas duši léčí. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Tohle je Poetika. 8 hodin 20 minut posloucháte Hit Radio a Poetika, připomínám pro vás, kdo jste se třeba připojil až teď, je i tady s námi ve studiu Ondra Brejška. Dobré ráno, ahoj.
1: Dobré ráno všem,
0: přeju. A kytarista Dave Macu.
2: Dobré ráno.
0: Ahoj, dobré ráno. Pojďme se pobavit o létu, protože léto kapely vypadá u vás na Instagramu nádherně, západy slunce, festiáky, lidi zpívají. Jaká je ta realita, jo? Když se na to, kdybyste nám řekli něco ze zákulisí, jak to dodávka, benzínka, jo? Jak to vypadá ty přejezdy u vás?
1: On David Stipka, taky zpěvák, tak říkal, že kdyby nebyly tady tyhle ty přejezdy, tak si myslí, tak on minimálně a většina kapel by hrála i zadarmo klidně. Takže to k tomu prostě patří, člověk to tak nějak, to je úplně to nejmenší mínus v těch hromadách plus, co jsou jako v těch právě západech slunce a zpívajících lidech, takže na to se těšíme.
3: Já mám benzínky rád i tak, už je to prostě takový životní styl.
1: Je to na nás vidět.
0: Taková klasika. Co je za vás ten největší luxus na cestách, když teda jezdíte po koncertech, klimoška, sprcha, normální jídlo, nebo co je takový to opravdu, že si dopřejete, že si řeknete, hele, teďka mám teda těch 10 minut pro sebe.
1: No, jako občas si říkáme, tyjo, mají hezky nařezaný okurky, takový jakože fancy. A to jsou tak jakože jediný věci. A občas máme rádi takový ty bizáry, když jsme, máme třeba backstage v knihovně, v takový malý, nebo když je to v nějaký posilovně, tak tam cítíme úplně všechny, co tam kdy byli.
0: Takže z toho vyplývá, že pokud byste si chtěli pozvat Poetiku, tak základ je mít dobře nařezený okurky.
1: Přesně tak.
0: Co vás nejvíc baví na letních koncertech? Je to ta volnější atmosféra, ty lidi venku?
1: Asi to, jak je to tak nějak, jednak ty lidi, nebaví mě teda mnohdy ty teploty.
0: Jasně.
1: To musím říct, že já nejsem úplně fanoušek tady toho, ale to, že se i člověk potkává s jinýma interpretama, to při nějaký tour nebo při ty klubové části roku, tak nezažije moc.
0: My jsme tady v úterý měli na rozhovoru Jeleny, ti vyráží na Jelenfest. Koukal jsem, že vy vlastně taky s nima na některých zastávkách budete, tak jak bude vypadat vaše letošní sezóna, co se týká koncertů?
3: Já doufám, že jich bude hodně, teda. Ještě nějaký přibydou, protože furt jsou nějaký v řešení, ale máme tam prakticky celou republiku. Ty Jelenfesty jsou v Mostě a v Lokti, myslím.
1: Jo, Lokti.
3: Jo, takže to bude určitě super, na to se těšíme, protože s klukama to je vždycky super. Loni jsme s nima vlastně hráli taky a byly to parádní akce, takže...
0: Je třeba něco speciálního, na co se můžou těšit vaši fanoušci?
1: No teďka jsem se vrátil z Nitry, kde jsem psal písničky, předtím jsem byl ve Varšavě, předtím u nás s klukama na Vysočině jsem psal písničky, takže já určitě bych chtěl ty písničky nějak zaimplementovat postupně do té naší show, takže věřím tomu, že v létě se budou nové písničky objevovat a zároveň v případě Jelenů, tak tam s klukama z Jelenů chystáme nějaký překvapení společný, takže to taky ještě uvidíme. Mm-hmm.
0: Poetika, hosty Hit Rádia Ondra Brejška a kytarista Dave Macu. Za malou chvíli pokračujeme. Hezké ráno.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert. Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavební Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně.
2: Já mám nový BYD Sea-Lion 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Sea-Lion 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
10: Koberce Tábor Měšice.
11: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
10: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
11: Dále kusové koberce i PVC.
10: Bytové doplňky, nábytek
11: a matrace pro váš zdravý spánek.
10: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
12: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom, Tyton.
15: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
16: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cz.
17: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
18: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
19: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák.
20: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z jižních Čech hlásíte uzavírku silnice na Českokrumlovsku ve Velešíně, na železničním přejezdu je komunikace neprůjezdná z důvodu stavebních prací.
21: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let, už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky, vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
22: Hit Radio Faktor.

0: Linkin Park Up From The Bottom na Hit Radio v 8.31, krásné ráno. Se mnou ve studiu stále skupina Poetika, Ondra Brejška, ahoj.
1: Ahoj.
0: A taky kytarista Dave Matzo.
2: Ahoj.
0: Ahoj. My jsme se před malou chvílí bavili o tom, co chystáte na letošní rok, na léto, koncerty a tak dále. Tahal jsem z vás nějaké překvapení, které na koncertech budete mít, a nezaznělo to jedno největší překvapení, které jsem, musím teda říct, dalo mi to zabrat, ale povedlo se mi to z kluku vytáhnout. Tak pojďte, kluci, pojďte se pochlubit, co chystáte.
1: Ono totiž, Poetika byla založena v roce 2016 a co se neděje letos, tak ono to je 10 let. A k těm 10 letům máme něco v plánu.
2: Máme připravený takový 10letý koncert. Bude to v Praze, bude to v Lucerně a ještě upřesníme detaily všechny na našich sociálních sítích, na webovkách, ještě se to všechno ladí.
1: Ale už brzo to tam bude.
2: A bude to na podzim, takže říjnu.
1: Ano, přesně tak, ale v následujících dnech tak to hodíme na naše sociální sítě a lidi si budou moct koupit lístky a podívat se, co to je za akci.
0: Takže sledovat sociální sítě a taky webovky poetikamusic.cz, takže velká sláva k 10letům výročí. V letos v Lucerně. Co kdybychom si zahráli ještě půlnoc? Co vy na to, chlapi?
1: Může být.
0: Může být? Tak dejte pokyn, já to stáhnu a jdeme na to.
1: Sledujeme letadla na nebi. Přemýšlíme, kam teď asi letí. I když neletím, tak dobře je mi. Protože si vedle mě na zemi. Hodiny se musely splést. Před chvílí bylo teprve 6.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Poetika, půlnoc, živě na Hit Rádiu, Ondra Brejška a kytarista Dave Macu. Woo!
1: Děkujeme.
0: Krásná práce, my taky děkujeme. Tak ještě než se rozloučíme, je něco, co byste chtěli vzkázat vašim věrným fanouškům?
1: Že je máme moc rádi a že děkujeme za to, že nás poslouchají, že poslouchají nový single Půlnoc, že se dívají na videoklip, že nám píšou tak...
2: Blízko.
1: Že nám píšou tak hezký komentáře, co jsme tady četli například, a že chodí na naše koncerty a že můžou vlastně chodit na naše koncerty. Teďka v sobotu hrajeme třeba v Praze, příští týden hrajeme v Tichý a dal už to nevím, ale květen je takovejhle. A podívejte se na naše stránky, tam máme zbytek koncertů letních a já věřím, že se někde uvidíme a pokecáme.
0: Ondra Brejška a kytarista Dave Macu byli našimi hosty Poetika. Chlapi, díky moc, ať se vám daří a zase někdy se stavte. Ahoj!
1: Moc děkujeme, měj se hezky, ahoj!
0: Ahoj!

0: Where is the love? Black Eyed Peas, tohle Hit Radio v 8.42. 94% lidí dělá v práci věc, kterou by veřejně nikdy nepřiznala. Takže z toho plyne, že dost pravděpodobně do téhle skupiny spadáte i vy, kdo právě teď ladíte. Co konkrétně to je, o tom bude řeč za chvíli, nejdřív slíbem další parádní muziku. Tohle vás bude zaručeně bavit, Mikolas Josef a kapela, no a staví se taky Super High Anika tady na Hit Radio. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujeme se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elite.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DTH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více

0: Matrace pro váš zdravý spánek.
1: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
2: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: A auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčínově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
5: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr vířivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
8: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

Super Hajnýka, Following the Sun, tohle je čtvrteční Hit Radio v 8.53. A chtěl bych se vás zeptat, jestli flirtujete s kolegy u vás v práci. Co? Že ne? Že vy nikdy? Ale! Poslední statistika říká, že pracoviště je v podstatě jedna velká seznamka, kde flirtuje většina zaměstnanců. 94%. Sodoma, Gomora, Mamma Mia. Takhle. Asi se k tomu veřejně nikdo nepřizná, jestli to děláte nebo ne, tak to víte jenom vy sami. Jestli se ale teďka váš kolega začervenal, je naprosto jasno. Nicméně, když o tom přemýšlím, tak 94%. Ano, taky mi to přijde, že to je docela dost. A říkám si, co těch 6%? Tak to budou asi na tu tyti, co makají na home office a žijou sami se třema kočkama. Hezké ráno.

0: Tohle je Damiano David na Hit Radio v 8.56. A to znamená, že čtvrteční snídaně je ve finále. Dneska jsme tu měli speciální hosty. Dorazila skupina Poetika představit jejich nejnovější single Blízko, který si už teď můžete pustit na YouTube i z obrázky. No a kdyby vás dnešní rozhovor zajímal, můžete si ho pustit zpětně díky podcastu na hitradio.cz a nebo na všech streamovacích platformách.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zvládněte čtvrtek, zítra pátek. Těším se na vás v 6 ráno, budeme tady s Jasmin. Tak hezký den, ahoj. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech bude 9. Zdravíme za volant. Aktuálně pro vás dobré zprávy. Všude tam, kde nás ladíte, by vás neměla zdržet žádná vážnější komplikace. Tak ať vám to jede, ať vám to frčí a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let. Už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky. Vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
4: Nákupy v onlineshop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
8: Končím s tebou a stěhuju se k mamince.
9: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
10: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. O víkendu si užijeme krásné počasí, bude slunečno, teplo a většinou bez srážek. A v neděli by už to mohlo být i na plavky. Nejvyšší denní teploty se mohou přiblížit tropickým 30 stupňům Celsia. Začalo veřejné hlasování pro stavbu roku 26 v Karlovarském kraji. Soutěž každoročně představuje přehled projektů ve třech kategoriích. Dokončené stavby, projektové přípravy a zachráněné památky. Do letošního 25. ročníku se přihlásilo 28 staveb. No a vedení české fotbalové reprezentace dnes v poledne zveřejní jména hráčů pozvaných na sraz před mistrovstvím světa a přípravné utkání s Kosovem. Ve výběru by mělo figurovat zhruba 30 fotbalistů. Konečnou nominaci na závěrečný turnaj oznámí trenér Koubek po zápase s Kosovem.
1: Hokejový servis Hit Radio.
16: Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa ve Friburgu, Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Ještě na začátku třetí třetiny přitom národní tým s outsiderem prohrával. V 46. minutě vyrovnal Marek Alšer, pak se prosadil Jakub Flek a obrat završil v závěru do prázdné branky Dominik Kubalík. Pátý zápas se čeká Rulíkův výběr v sobotu proti Slovensku.
17: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Dneska ráno poprchávalo na Kaplicku, ale zapršet může dneska kdekoliv. Odpoledne už ale budou mraky mizet a užijeme si polojasno s teplotou kolem 20.
1: Hit Radio Faktor.
2: No a dovolte, mimochodem je 9 hodin, aby vás dneska přivítal italsky.
18: Buongiorno. State ascoltando Hit Radio Factore, Mattia se al microfono.
2: No, tak to bychom měli. Samozřejmě se k tomu včerejšímu hokeji vrátíme. Jinak krásné dopoledne a mám pro vás hity, pojďme na to. Za chvilku Lady Gaga, Abracadabra a právě teď Sigma, Nobody to Love.

Takovou pohodovou letní vibraci, všimli jste si toho, pánové R City a Adam Levin, čtvrtek dopoledne. Pojďme se společně trochu pobavit, ať nám to v práci společně příjemně utíká. Dáme si takovou doplňovačku, dávejte pozor. Není nic, co by ženu odradilo rychleji, než muž, který... Doplňte, je to na vás. Je mi jasný, že dneska budou reagovat hlavně ženy, ale o to jde, aspoň se my muži taky zamyslíme. Takže 724 883 596, pište na náš rádiový WhatsApp. Není nic, co by ženu odradilo rychleji, než muž, který bydlí u maminky, třeba, nevím. Dejte vědět, protože v tomto případě se dozvíme asi velmi zajímavé věci. Ještě jednou číslo na rádiový WhatsApp 724 883 596. Těším se na vaše reakce.

0: Tohle je slavná melodie Guru Josh Project Infinity. Pojďme si teď otevřít láhev šampusu. Já vím, je teprve 9:45 dopoledne, ale důvod by k tomu byl. Dneska má 56. narozeniny Roman Turek, prezident Českobudějovického klubu, bývalý vynikající brankář Motoru, rodák ze Strakonic, majitel Stanley Cupu. A jen tak mimochodem, když máme aktuálně ten šampionát, tak taky mistr světa ve Vídni v roce 1996. Obrovská hokejová legenda, Jihočech, na kterého jsme pyšní. Tak Romane, všechno nejlepší.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
4: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Trenírkárna.cz.
7: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
6: Trenírkárna.cz.
8: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

hit z doby, kdyby bylo ještě náct. Kate Ryan, Desechanté. Hit Radio Faktor, teď je na čase dozvědět se něco o tom, jací my muži vlastně jsme, co si o nás myslíte. Píšete nám na náš rádiový WhatsApp, dneska tu máme takovou doplňovačku. Není nic, co by ženu odradilo rychleji, než muž, který... A doplňujete. A úplně nejvíc, nebo nejčastěji se tu objevuje. Podvádí, lže a smrdí. To vám vadí úplně nejvíc. Napsala ale i Petra, není nic, co by ženu odradilo rychleji, než muž, který si dá na profilovku fotku s pivem v ruce. Dobře. Dana, co si sundá ponožky a ještě k ním čucha. Ježiši. Lucie, co má ego větší než parkovací místo? Taky dobrý. Já už bych to teda raději uzavřel a na závěr ještě jedna posluchačka Lucka, její odpověď. Co má mozek a kompas zabudovaný v rozkroku? Tak to bychom měli. Já jsem teda čekal, že se opřete taky do maminek těch chlapů, ale evidentně vám vadí třeba to, že čuchá k ponožka. Díky za spolupráci, pojďme si dát další hity. Tohle je legendární Nirvana.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si Hydrádio Faktor? No já jsem si vzpomněl, že v Písku zase budete moci obdivovat sochy z písku. Umělci je vytvoří tak jako každý rok na nábřeží řeky Otavy u Kamenného mostu. Jsou to vždycky naprosto úžasný díla, nechápu, jak to někdo vůbec může vytvořit. My jsme se tam byli podívat v loni, vzali jsme to ještě okruhem kolem řeky, na ostrově jsme si dali oběd, v centru potom zmrzlinu a byl to moc fajnově strávený den. Tak co se týče soch z písku, další podrobnosti uslyšíte ve zprávách 10, počkejte si na to, a z hitů třeba Ed Sheeran.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
2: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naší specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.

0: Startujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
1: Velkoj malonkot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
2: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
3: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
4: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
3: www.dveřepodlahy.com.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürlich.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já,
7: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
9: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
10: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Hit Radio Faktor.
11: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Teď v našem éteru. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech krátce před 10. hodinou. Zdravíme vás za volant a máme pro vás dobré zprávy. Aktuálně se u nás na jihu Čech jezdí bez vážných komplikací. Tak šťastnou cestu, díky za vaše informace, které můžete volat na 800 800 101.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Faktor.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do fakultní nemocnice Bulovka přijel krátce po půlnoci z pražského letiště konvoj s Američanem, u kterého je podezření na nákazu ebolou po kontaktu s nakaženým v Africe. V nemocnici zůstane nejméně 3 týdny v izolaci. Podle lékařů jeho stav teď vypadá příznivě, je stále bez příznaků nemoci. Sochy z písku letos po 20. vyrostly na nábřeží řeky Otavy u kamenného mostu v Písku. Právě téma Otava plyne, písek tvoří dodalo tvář 8 sochám, které pod rukama umělců vznikaly od konce dubna. Tisíce lidí budou mít možnost umělecká díla vidět v turistické sezóně. Ultrajemné nanoplasty mohou narušovat ochranný film uvnitř plic. Studie Akademie věd zjistila, že pronikají do vrstvy, která udržuje plicní sklípky otevřené. To může oslabit její funkci a stěžovat dýcháním. Vědci proto upozorňují na nutnost zkoumat dlouhodobé dopady vdechování nanoplastů. No a fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz Molkapu má zaručený start v závěrečném 4. předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi konferenční ligy.
0: Koukám z okna, máme výhled směrem na Kleť, mračí se to tam docela solidně. Teď dopoledne ještě hrozí přeháňky, ale během dne se začne obloha modrat a naměříme příjemných 20 stupňů.
7: Hit Radio Faktor.
0: Svátek má dneska Monika, tak zdravíme všechny jihočeské Moniky a posíláme další hity od nás pro vás. Coldplay právě teď.

Cabello v našem éteru a hit, který zní jako jedna velká pohoda. To včera to na ledě na pohodu moc nevypadalo, zápas proti Italům a byly to zase nervy, co? Mně se teda tentokrát poštěstilo a tohleto utkání jsem sledoval jinde než doma. Byla to v podstatě taková improvizovaná hospoda, která vznikla u mých známých v autoservisu, tímto tedy zdravím Jirku Žikeše, Matyho a Miloše do Telestáru. Takže pivečko, klobása a hokej a dobrá nálada. No ale všimli jste si, že vždycky se najde někdo, kdo to jakože hodně prožívá. Najdete ho v každý partě přátel, v hospodě u stolu nebo i v každý domácnosti. Je to člověk, který má opravdu radost z toho, když se něco povede. Samozřejmě je to slyšet až k sousedům, to v našem případě, to byl Maty. Takhle to vypadalo, když jsme dali ten vyrovnávací gól. Ten hřval jak na lesy. To je radost, co? Tak snad se budeme radovat i příště, ten další zápas hrajeme v sobotu. Pozor, derby se Slovenskem. Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Možná teď přemýšlíte nad tím, v jakém filmu zazněl tenhle ten hit. Já vám to řeknu, hudbu složil, slova napsal. Velká romantika. 10 hodin 23 minut a Hydrádio Faktor s vámi. Narozeniny má dneska Indulona, už 78 let. To je prosím vás takovej ten krém na ruce, který znáte z dětství nebo od babičky, možná ho máte doma. My jsme ho dávali taky dětem na zadek, když jsme je přebalovali, ale původním posláním Indulony bylo chránit a léčit namáhavou pokožku zemědělců a dělníků v továrnách. My za chvíli do všech jihočeských továren na pracovišť posíláme další hity a dáme si něco, co ve vás zanechá příjemný pocit, jako když se namažete krémem. Mark Ambor a Belong Together. Hit Radio.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
6: Unihobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
9: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
10: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
8: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku, beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
10: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
11: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno. Zveme vás na demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi, prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
12: www.elvaprofi.cz
13: Cesta k nám se vyplatí.
14: Letní pohoda začíná v obchodním centru Čtyři dvory. Nakupte, zatočte kolem štěstí a vyhrajte jednu z desítek skvělých cen. U nás vyhrává každý. Už tuto sobotu vás čeká zábava pro celou rodinu i zážitkový dětský den. OC Čtyři dvory, váš dobrý soused.
15: Start, plyn, výkon. Motor chce péči, ne kompromisy. Oleje Pakelo od firmy VZ Service, kvalita, síla, ochrana. A teď poslouchej. Soutěž o kompletní sadu olejů pro vaše auta právě běží. Sleduj na Facebooku profil VZ Service, psáno po anglicku VZ Service, nebo Vladimír Zelenka a odpověz na jednoduchou otázku. Tak zkus štěstí a vyhraj. VZ Service, vaše stroje v kondici.
16: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krůtí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
6: zlepši si náladu.

Sean Baker našel elixír na zlepšení nálady. Hey, hi, hello. Hezké dopoledne vám všem. Když se řekne slovo výstava, tak to často zní jako velká nuda. Ale teď si představte situaci. Představte si, jak procházíte tichými renesančními sály zámku Kratochvíle. Každý kout voní jarem a každý detail je zahalen do barev květinových aranží. Mistři floristé promění renesanční sály zámku Kratochvíle na nezapomenutelnou květinovou pohádku. Ta výstava začne zítra a pokračovat bude do konce května, takže času dost, než to celé zvadne. A teď si zahraju trochu na básníka, tak až si budete chtít zkrátit chvíli, navštivte Kratochvíli. Další pozvánky na našem webu, ale tech hity Linkin Park anebo Imagine Dragons. Symphony.

0: Kapela Linkin Park, ale to jste asi poznali, co? Tento týden hledáme ty nejhorší domácí práce. Chceme zjistit, co u vás doma děláte vyloženě s odporem. Na začátku byly snad všechny domácí práce, na které si vzpomenete, které znáte. No a vaše hlasy rozhodly o tom, že do finále postoupili, už to víme, mytí lednice a čištění trouby. Za mě obrovský překvapení, já bych čekal třeba žehlení, jo? Jak to dopadne? Pojďte to dotáhnout do zdárného konce, hlasujte na Instagramu Hydrádia Faktor ve storíčku. Vítěze vyhlásíme zítra.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO.
3: Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Leze, poželeze. Nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
6: Sunex.
5: Sunex.
6: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
7: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Budějcích. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v Metropolu v Budějcích. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
8: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transportklima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
11: Lásko, jaký bys chtěla auto?
12: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
11: Ale já myslel, jakou barvu?
12: Barvu? Já tak to nevím.
11: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
13: Zapomeň na všední mumraj. Bantaj. Naplň své touhy po okraj. Bantaj. Buď silný jako samuraj. Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
14: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
15: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
16: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
17: Hit Radio.
18: 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. V extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
19: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
20: Hit Radio Faktor.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak léť, cestu znáš na

0: Milo a jeho Technology, 10 hodin 58 minut, jdeme na silnice. Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vypadá to, že vás při cestování nečeká žádné překvapení v podobě dopravní nehody. Jinak dávejte pozor a dodržujte vše, co máte. V Budějovicích je uzavřena třeba Branišovská ulice. Ona je tam, nebo je to tam řízený kyvadlově pro MHD, vozidla stavby a IZS, ale stává se, že tudy projede i někdo osobákem a na to bacha, protože dost často tam tenhle ten prohřešek kontroluje policie, tak ať vás to nestojí čas a taky peníze. Šťastnou cestu, vaše dopravní info, volejte na 800 800 101.
1: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Když potřebujete brýle, tak...
4: Bob Optik.
3: Když kontaktní čočky, tak...
4: Bob Optik.
3: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
4: Bob Optik.
3: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
4: Bob Optik.
3: České Budějovice, doktora Stejskala 2 nebo Příbram, Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
5: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Maximální ceny pohonných hmot dnes stouply o desítky haléřů. Litr benzínu se může prodávat až za 45 korun. Naftu pak mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 43 haléřů. Do 23. ročníku stavby roku Plzeňského kraje se přihlásilo 38 staveb, meziročně o 4 více. Zastoupeno je všech 6 soutěžních kategorií, nejvíce je rekonstrukcí, a to 11. Loni dokončené stavby v regionu mohou přihlašovat vlastníci, zhotovitelé, investoři a projektanti. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dnes v podvečer a v Praze přistane v pátek ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce, která začala s koronavirovou krizí. No a čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1. Připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Pátý zápas čeká Rulíkův výběr v sobotu proti Slovensku.
0: Jak by řekla moje tchyně, venku se to kaboní, teda alespoň tady v Českých Budějovicích, ale jinak se těšte na prosluněné odpoledne s teplotou kolem 20.
6: Hit Radio Faktor.
0: No a za chvíli vás nasměrujeme na jihočeské akce, abyste věděli, kam vyrazit. Teď už ale pro vás další hity, jsou tady One Republic.

0: Tohle je na Hydrádiu Faktor Cyril. Víkend se pomalu a jistě blíží a víte, co se říká? Říká se, že občas musí člověk vyrazit mezi lidi, aby si připomněl, proč nikam nechodí. Tak kdybyste si to chtěli připomenout, my víme, kam jít.
1: Kam vyrazit? Kam vyrazit?
0: Jasná zpráva, Slzy tvý mámy anebo Želva. To jsou slavné hity skupiny Olympic a vy je uslyšíte živě v pátek v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově. Koncert Olympiků v čele s Petrem Jandou začne v 8 večer. V sobotu se můžete vydat do Hoslovic na bylinkový den, který oživí areál historického vodního mlýna. Na místě vás čeká atmosféra starých časů, bylinky a místní tradice i pečení v původní peci. To Hluboká nad Vltavou chystá na sobotu oslavy 150 let sboru dobrovolných hasičů. Událost se bude konat po celý den na centrálním parkovišti hned vedle Penny. A na programu jsou složky IZS, hudební doprovod, atrakce pro děti i hasičské úkoly. No a v neděli dorazí do Českých Budějovic oblíbené africké trhy, které promění Dům kultury Metropol v místo plné exotických chutí a vůní. Od 9 do 15 hodin můžete ochutnat i nakoupit čerstvé tropické ovoce z Ugandy, Indonésie nebo Brazílie.
1: Více tipů najdete na hitradiofaktor.cz.

0: Naprosto skvělý DJ Calvin Harris, My Way, a za pár okamžiků ho vystřídá Pink. Dáme si hit So What. A až půjdete dneska večer do koupelny, tak se podívejte na své kachličky a nezapomeňte jim popřát. Dneska se totiž slaví i Světový den kachliček. Když vy přistavíte, tak my to poženeme o štok. Když vy břizolit, tak my kachličky. A když vy inženýrku, tak my to budete koukat. Jo, zdravíme do Hoštic u Volyně. Hlášky od vás jsou prostě nesmrtelný.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupě od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: V Ternu nyní v akci. M-ko mysli 750 gramů s aplikací Terno a Trefa za 69,90 a Captain Morgan 0,7 litru za 299,90. Ryze české Terno.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Mine chlepek.
14: Otužuj se.
15: Ber hořčík.
16: Zkus půst.
14: Víc bílkovin.
15: Méně cukru.
16: A adaptogeny.
17: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
18: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Lost Frequencies na Hit Radio Faktor. A v našem éteru nesmí pochopitelně chybět ani hudební pozvánka na dnešní večer. Tentokrát se o to postará skupina U2 a Bonovox. Hlavní postava této irské kapely, která byla založena už v roce 1976. Typický je pro něj klobouk, má jich údajně doma desítky a jednou dokonce zaplatil hodně peněz za to, aby jeho oblíbený klobouk dorazil včas letadlem na vystoupení. Šlo konkrétně o přepravu klobouku z Londýna do Itálie. Jo, to se nám stává taky, když v létě jedeme třeba do Chorvatska. Přijedeme do apartmánu a zjistíme, že jsme na něco zapomněli, ale že bychom proto posílali letadlo, to ani náhodou. Každopádně večer hrajeme to nejlepší z uplynulých dekád, osmdesátky, devadesátky, hity nového milénia. A tady je pozvánka od skupiny U2. Hit, ze kterého budete mít husí kůži. One.

0: Já si troufám říct, že tenhle hit baví všechny generace. Golden a Hit Radio Factor. Už za pár minut čtvrteční srdcovky s Jirkou Pelnářem, ale ještě předtím posílám pozdrav do Vodňan, kde právě dneska začínají tradiční rybářské dny plné hudby, zábavy i doprovodného programu napříč celým městem. Akce se tam koná až do soboty, tak se určitě přijďte podívat. A to je ode mě vše, užijte si srdcovky a zítra v 9 zase na značkách. A pozor, bude pátek!
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Toto je...
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
8: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dekfoam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dekfoam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürli.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, Zicha.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
13: Unihobby.
12: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
14: Housebrand Café, per favore.
15: Si, signora.
16: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
17: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
19: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
20: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
21: To jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějaký

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré poledne. Více aut opět od rána hlásíte na D5 na příjezdu od Loděnice a pak také na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu směrem k D1. Zdržíte se na Černáku a to v obou směrech a v centru metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let. Už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky. Vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland. It's gone! Pete Alonso
6: with the most memorable home run. Fanoušci baseballu, další zápas je tady. Domácí tým Sokol Hluboká přivítá dalšího soupeře v domácím prostředí sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou. Přijďte fandit, staňte se věrnými fanoušky a získejte exkluzivní výhody. Napínavé zápasy i bohatý doprovodný program, to je baseball na Hluboké. Více informací a rozpis zápasů na baseball@hluboka.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Prezident Petr Pavel počká na rozhodnutí vlády o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Pokud vláda 8. června rozhodne tak, že bude bránit prezidentovi ve vykonávání ústavních funkcí, obrátí se Petr Pavel na ústavní soud. Kvůli summitu se prezident s premiérem setkali už začátkem května, ale shodu nenašli. Ať to tu žije. Pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaň před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Podle šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba s tím ještě dnes vyrazí do ulic po celém Česku. Teď se podíváme k nám. Praha má další přímé spojení se Spojenými státy. Vedle New Yorku se bude létat také do Filadelfie. Dopravce American Airlines spojení obnovuje po více než 6leté pauze. Ta začala s koronavirovou krizí. První letadlo odstartuje ze Spojených států v podvečer a v Praze dosedne v pátek ráno. Prodejci letenek uvádějí o spojení zájem.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hokejový servis Hit Rádia.
12: Bylo to trápení, ale s vítězným koncem. Čeští hokejisté porazili ve čtvrtém utkání na mistrovství světa Itálii 3-1 a připsali si tak třetí vítězství ve skupině B. Naši ještě na začátku 46. minuty s papírovým outsiderem prohrávali. Pak ale dvěma góly skóre otočili, trefili se Alšer a Fleck a v závěru přidal pojistku gólem do prázdné branky Kubalík. Dneska i zítra mají naši volno. Další zápas hrajeme až v sobotu proti Slovensku.
2: Odpoledne pozvolna ubývání mraku, jinak většinou polojasná oblačná obloha, je docela větrno. Fouká mírný vítr od severozápadu. Odpoledne maxima kolem 22 stupňů.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
13: Krásné a pohodové čtvrteční poledne přeju, 12 hodin 2 minuty, začínají naše oblíbené srdcovky, 5 skvělých hitů, legendárních hitů, hitů, na které jste možná už zapomněli a přesto tam někde uvnitř hluboko ve vás jsou. A k tomu ještě jeden, který máte úplně nejradši, a to je srdcovka na vaše přání jako bonus. Začínáme hitem, který se nám vlastně hodí k obědu.
1: Hit Radio Faktor.
13: Dáme si zpěvačku Nelly Furtado, která vydala hit Man Eater, což je volně překloženo jako pojídačka mužů, anebo jako lidožrout. Tak pokud vám dneska nechutnal oběd, pozor, klidně by to mohlo být horší. Tady je Nelly.

0: Je 12 hodin 6 minut, tohle je srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A teď si dáme hned dva hity po sobě. Ten jeden bude vyloženě o víkendu, kdy má být nádherně a když se jako někde probudíte. Zažili jste to určitě v životě, že jste si říkali, tak tenhle den, to je fakt jako perfektní den. Takže si dáme perfect day. Ale ještě předtím, tak král. Jo, král, skutečný král, který je známý pod jménem Khalid. Narodil se v Alžírsku a tady ten frajer, tady ten pán, tak má kromě jako té srdcovky, kterou tady pro vás máte připravenou, tak má samozřejmě jeden obrovitánský hit Se La Vie, který znáte, je to velká diskotéka, znáte to velmi dobře z našeho vysílání, z playlistu Hit Rádia a ten hit nahrál, když mu bylo 52 let. Takže jestli máte pocit, že ještě pořád jste nedosáhli toho vašeho životního vrcholu, tak máte ještě pořád spoustu času. Jo. Není to tak, že musíte tvořit ty velké věci jenom když jste byli mladí. Ne, normálně, klidně, i když už jste životem zkušenější, tak to pak může přijít. Takže ve 52 nahrál hit Se La Vie. My si ale dáme jiný hit. Hit, který ho proslavil také po celém světě. Jmenuje se Aisha. A zároveň Khalid se narodil 29. února. To znamená na přestupný rok. Znáte někoho ve vaší rodině, ve vašem okolí, kdo se taky narodil v tento výjimečný den? Teď Khalid Aisha na Hit Rádiu. Srdcovka číslo 2.

0: Perfect Day na Hit Radio, přesně ve čtvrt na jednu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Další dvě srdcovky jsou za námi, před chviličkou ještě tady Khalid s hitem Aisha. Khalid se narodil 29. února, ptal jsem se, jestli někoho takového znáte. Mám tady zprávu, mám bratránka narozeného od 29. února a vždycky se smějeme, že vlastně ještě není tak starý. Letos mu bylo 50. 50, to znamená, že to, kolik jich oslavil, nějakých 12 třeba těch skutečných narozenin, tak je mu 12, ještě cucák, to je dítko, ten teprve půjde do puberty, no tak to je nádherný, tak my přejeme všechno samozřejmě jako nejlepší, kdy bude 29. února, to ještě zjistím, dokonce srdcovek, teď jdeme opět do doby, kdy jste měli doma pevnou linku, a vrchol tehdejší moderní doby, a to už ne vytáčecí číselník na telefonu, ale tlačítkový telefon. Pořád se bavíme o pevný lince. Jo. Telefonní číslo, tak to jsme měli ve zlatých stránkách. A váš táta možná honil parádu s handsfree sluchátkem k mobilu. To taky jeden čas byla obrovská móda. No, devadesátky. Devadesátky, dokonalá doba. A tak si dáme něco z devadesátkové diskotéky, co se vyloženě hodí do tohle nádherného počasí, který je a které ještě bude o víkendu. Shaft! Mambo Italiano!

0: Pátá a zároveň poslední srdcovka, kterou já pro vás vybírám. Za chviličku nás čeká srdcovka na přání. Tohle jsou Pet Shop Boys a hit West End Girls.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Zároveň to vlastně byly 80. léta a úplně první studiová deska, kterou Pet Shop Boys vydali. Jmenuje se tedy West End Girls a pro zajímavost, tak Pet Shop Boys si chvilku říkávali na začátku své kariéry právě West End. Až později se přejmenovali na kluky ze Zverimexu, tedy na Pet Shop Boys. A to je teda taky zajímavý název. Když budete hodně jako pídit, proč zrovna ze Zverimexu, tak byste se mohli dočíst i zajímavou informaci o tom, že je to prý na počest jejich kamarádů, kteří pracovali ve Zverimexu. Zajímavý příběh. Jestli je to pravda, možná ano. Každopádně, co je 100% pravda, že právě tahle dvojka, Pet Shop Boys, tak za prvý jsou zapsaný v Guinnessově knize rekordů jako jedno z nejúspěšnějších synthpopových britských čeština někdy nádherná. Prostě dokázali prodat více jak 50 milionů desek, to je prostě úlet. No a zároveň tak se oni dva potkali v obchodě. V obchodě s elektronikou, s hudbou. Tam si prostě zjistili, že si vybírají podobný CDčka a řekli si, no tak pojďme do toho, no. Tak občas člověk fakt jako najde spřízněný duše na místech, který by nikdy nečekal. My si dáme za chvíli Benson Boone, nebo taky Rieb, Ina a Seš, tuhle trojici, s hitem Rock My Body. A pak nás čeká srdcovka na vaše přání. Tak pište na 777-937-777, co byste dneska chtěli slyšet, co vám udělá radost.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: Jo. On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle, něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
8: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
9: Fakt? A kam pojedeme?
8: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
9: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
13: Sportfilm festivalové ozvěny v Jihočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 27. května v Biografu Kotva v Českých Budějovicích.
14: Vstup zdarma.
13: Sportfilm.cz.
15: Randíte?
16: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
16: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
16: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
16: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
17: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: Elitedate.cz.
18: Lásko, jaký bys chtěla auto?
19: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
18: Ale já myslel, jakou barvu.
19: Barvu? Já tak to nevím.
18: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
20: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
21: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
22: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: These beautiful things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things, 12 hodin 35 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Na Hit Radio nás právě teď čeká poslední šestá srdcovka pro dnešní den a ta poletí až do Ostravy, napsal si o ní Standa. Píše, ahoj do rádia, je možnost zahrát Frankie Goes to Hollywood píseň Relax. To v naší době po sklédnutí filmu Bonnie a Clyde muselo hrát všude ve sluchátkách z Walkmanu a na každé diskotéce. Díky moc a je to taky pro nebe, pro Honzu Podměšila. Zdraví Standa z Ostravy. No tak jasně, jasně, dáme si to určitě. Tenhle legendární song zazněl ve filmu 36krát. To je masakr, 630krát. Nedivím se, že to byl takový brouk v hlavě, že po shlédnutí toho filmu si to opravdu každý pořád broukal. Ovšem, málem ten film vlastně vůbec nikdo neviděl, protože když tenkrát ten film natočili, tak rovnou za dob minulého režimu šel do trezoru, ale jeden z vexláků podplatil řidiče, který ten film převážel. A ten ho nejdřív dovezl do kina. Tam se odehrála úplně tajná projekce, během který někdo nahrál film na videokameru z hlediště. Pak se ty pirátské kopie začaly šířit na VHS kazetách a cena tenkrát té jedné kazety byla 500 kčs. Na tu cenu, teda na tu dobu, byla strašná raketa. Jinak škoda, že vlastně celý natáčení bylo pod přísným drobnohledem, protože například ve filmu není scéna, která se natočila, jak jeden z tehdejších policajtů, konkrétně tady člen STB, tak si u auta od jednoho z vexláků zkouší džíny. Jo. Tak to, když tenkrát natočili, tak to rovnou na místě zabavili. To řekli, že to tam prostě jako nebude. Tak přijde mi to vlastně trošku ikonický, že film o vexlácích se dostal na světlo světa vlastně jenom díky vexlákům. Tak tady je Frankie Goes to Hollywood, hit Relax, jenom pro vás.

0: Dead Dance je přesně 3/4 na 1, přijde taky dobrou chuť k obědu. Terásky jsou natřískaný, plný ve švech, jak se říká, tak pokud nás posloucháte teď někde u oběda na terásce, tak doufám, že vám chutnaly i ty srdcovky, které jsme tady dneska servírovali mezi 12. a 13. hodinou. Za chvíli! Damiano David! Nebude chybit ani Lukas Estrada a stihneme i Davida Guettu s tedy Swimsem. To vás taky bude bavit. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy a Lucie Daňková. Tak si poslechnete, co se děje nejenom u nás, ale i ve světě. Buďte s námi!
1: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormém si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
2: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Budějcích. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně.

0: musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
1: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče, co si koupíš.
2: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
0: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku, beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
2: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci. Při zapůjčení akukladiv Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dech platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dech.cz.
4: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
5: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
6: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
7: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: minut čtvrteční poledne je za námi, teď to vezmeme zase trošičku na vážno. Pokud řešíte změnu dodavatele energií, tak možná, že z toho máte taky dost vrásek na čele. My vám poradíme ve zprávách, co dělat. Už za chviličku, Lucie Daňková, nejnovější zprávy, počkejte si na to.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Vypadá to, že dneska vyrazili do terénu policejní hlídky. Jednu neoznačenou nám voláte z Jindřichohradecka, konkrétně mezi Kardašovou Řečicí a Jindřichovým Hradcem, tak pozor na ně. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let. Už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky. Vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Končím s tebou a stěhuju se k mamince.
9: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Teď je čas na měření zraku zdarma. Odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
13: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
14: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům bude podle odhadů až 1,5 miliardy korun. Úroda bude o 50% nižší. Nejvíce postižené oblasti jsou ve středních a východních Čechách, ale i některé části Moravy. Běžná roční sklizeň ovocnářů představuje zhruba 140 tisíc tun. Letošní odhad je tedy poloviční. Ukončit smlouvu s dodavatelem energií nemusí být vždy jednoduché. Snadno můžete odstoupit například tehdy, kdy jste neuzavřeli na pobočce, a to do 14 dnů od jejího podepsání. Co ale dělat, když už právní vztah trvá, poradí mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
15: Záleží na tom, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv. U smlouvy na dobu určitou je situace složitější. Tu zpravidla nelze předčasně ukončit.
14: Někteří dodavatelé ale umožňují takovou smlouvu ukončit i přesto, že na to nemáte zákonný nárok. Let společnosti Air France na trase Paříže-Detroit byl odkloněn do kanadského Montrealu kvůli pasažérovi z Konga. Důvodem je omezení, které USA zavedly kvůli šíření eboli v této africké zemi. Společnost Air France omluvila, že omylem umožnila zmíněnému cestujícímu nastoupit do letadla. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Tisíce jihočeských deváťáků už ví, kam povedou jejich další kroky. V prvním kole přijímaček uspělo téměř 8300 uchazečů. Zhruba 2000 se tak budou poohlížet po druhém kole. Největší zájem byl tradičně o gymnázia. Volná místa zůstávají na odborných školách a učilištích.
16: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Během odpoledne na jihu místy ještě počítejme s občasnou sprchou, do večera se to ale uklidní a stupnice teploměru se dostanou i na 22.
17: Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Ve 13 hodin a 3 minuty posloucháte Hit Rádio. I takhle hodinku po obědě jsem si pro vás připravil skvělý hity, aby vám to v práci utíkalo o něco rychleji. Imagine Dragons budou, Karmach nebo právě teď Verona. Je Verona. Já jsem řekl Verona. Teď se mi vybavil včerejší hokej proti Itálii. Jsem rád, že už je to za náma. To byl tak trošku zlej sen teda. Uf, ale s happy endem pro nás, ku podivu.
16: Hit Radio Faktor.
0: Celá si kluci hrajou s těma našima nervama, tak doufejme, že už tohle je všechno za námi, že si z toho otřepem a o víkendu to bude mnohem lepší.

Be Mine od Kamrad na Hit Radio. Kamrad, taky rád. To mi přivádí na jednu vlastně jako zajímavou myšlenku a takový průzkum. Já jsem četl, že prej 94% lidí v práci flirtuje. Jestli je to pravda nebo ne, tak o tom se bavit nemusíme, ale napadlo mě, že takhle jako ve čtvrtek po obědě bychom si mohli zahrát spolu nějakou hru, že bych vám vymyslel takový úkol, malou challenge a jsem zvědavej, jak se s ní popasujete. A já to udělám taky, jo. Pojďme si užít spolu trošku jako srandy. Uděláme si malý sociální průzkum. Já teď dám 3 hity hned po sobě, to znamená, to bude nějakých 8 minut a během nich je vaším i mým úkolem, aby jsme si vybrali v práci někoho, anebo možná úplně prvního člověka, kterýho v práci uvidíte, tak abyste si s ním šli zaflirtovat. Jo? A aby jsme to všichni měli stejný, tak potřebujeme nějakou jednu stejnou balící hlášku. Blbý je, když potkáte třeba zrovna, já nevím, sekuritku nebo někoho, kdo vám přiveze akorát nějaký balík, ale to už tak jako je, jo? Lásko se nevybírá, ale co si dáme za balící hlášku? Teď bych vás tady potřeboval, abyste mi něco nadhodili, tak dneska je čtvrtek, konec pracovního týdne, to se možná hodí, jedna taková taky trošičku už klišé jední, tak běžte za někým a řekněte mu, nejsi unavený nebo unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A pak tohle řekněte a pak mi na 777-937-777 napište zprávu nebo pošlete hlasovku, jaká byla odpověď, jaká byla reakce. Tak jo, jdeme na to. Dáme Imagine Dragons a já jdu někoho najít. Gimme, gimme.

0: Tohle byl třetí hit po sobě a to znamená jen jedno jediné, že jdeme zjistit, jak jste dopadli. A musím říct, že mě hrozně baví, že máte smysl pro humor a že jste do toho šli. Dal jsem vám úkol, tři hity zpátky, abyste šli za někým od vás z práce, protože podle nějakého průzkumu 94% lidí v práci neustále flirtuje. A abyste řekli takovou balící hlášku a napsali mi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 reakci, kterou jste dostali. Jo? A ta balící hláška zněla: nejsi unavená, protože mi celý den běháš hlavou. A reakce jsou krásný, tak třeba Oťas píše reakci: ty jsi fakt úchyl. Si dovedu představit. Pavel dostal reakci: ty jsi debil. Iris spíše: řekla jsem to kolegovi a on na to hned na druhého kolegu prej: ty vole, ona mě bálí, teď jsem to slyšel v rádiu. A tohle je taky moc hezký. Áňa posílá: odpověď jsem dostala: kotě, ty mi v ní běháš už týdny. A pak následoval výbuch smíchu. V práci jsou zvyklí, tahle komunikace tady probíhá většinou jen ve dvojsmyslech, takže super. Ty tady mám ještě rychlou zprávu. Ahoj rádio, potkala jsem jako první šéfovou. Říkám: teda šéfová, vy vypadáte unaveně. Asi jak mi celý den běháte v hlavě. To asi ta nová blůzka. No, nevyšlo to. Jsem úplně blbá a mám jít makat, prej. Zdraví Jana. No, já potkal mýho šéfa taky a jediný, co mi na to řekl, tak byl velmi tichý pohled, otočená hlava a oči v slou. A zavřel. Ale asi ho to nepřekvapilo. Děkuju, jste fantastický. Za chviličku Jelen, ještě jednu noc, taky Linkin Park a klidně to zkoušejte dál. A mimochodem, nebo můžete přijít domů a říct vaší partnerce nebo partnerovi: hele, tak dneska v práci a v celém Česku všichni flirtovali, jenom já ne.
1: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
2: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
3: Sunex.
2: Sunex.
3: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 km nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
13: Letní pohoda začíná v obchodním centru Čtyři dvory. Nakupte, zatočte kolem štěstí a vyhrajte jednu z desítek skvělých cen. U nás vyhrává každý. Už tuto sobotu vás čeká zábava pro celou rodinu i zážitkový dětský den. OC4 Dvory, váš dobrý soused.
7: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
14: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürli.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jelen, ještě jednu noc. Tak ještě jednu noc a je tady pátek, konečně. Už aby to bylo 13.37, posloucháte Hit Radio. Tím, že je 13.37, tak už máme venku hodinu a půl aktuální, tu skutečnou, nejužší nominaci na fotbalové mistrovství světa, které nás letos čeká po dlouhých 20 letech. A musím teda jako smeknout před PR týmem naší fotbalové repre, dávám klobouček dolů, protože to, jak to oznámili, tu nominaci, to je fakt jako krásný. Samozřejmě, jsou tam jména, která velmi budí vášně, takže v komentářích na sociálních sítích, tak tam to vře. To ano, ale když teda tohle pominu a podívám se jenom na to zpracování, tak to je takovej nádherný pohled do historie. Celý to třeba začíná úplně videem Pavla Šulce, naší fotbalové komety aktuální, kde mu, já nevím, jestli mu byl třeba rok, dva, něco takového, a vždycky o nich mluví jejich příbuzní. Ať je to táta, nebo je to třeba brácha, sourozenec, a tak dále, a tak dále. A ukazují nám tam střípky těch našich reprezentantů z minulosti, z dětství. To je prostě jako nádherný, fakt jako krásný zpracování. Takže když teda pominu některá jména, se kterýma se prostě český fanoušek leckdy nestotožňuje, tak to zpracování toho videa, to je jako dokonalý. To až na to narazíte, až nebudete mít v práci co na práci, tak to se koukněte, to vás bude bavit. Fakt jako klobouk dolů. My si dáme další hity, za chviličku Adele, nebo právě teď Gigi D'Agostino.

0: Posloucháte Hit Radio, je 2:45. Dneska v této hodině tak jsme řešili, řešili jsme téma flirtování v práci, že 94% lidí to dělá. A já jsem vám dal za úkol, abyste někomu od vás z práce řekli balící hlášku, nejsi nějaká unavená nebo unavený? To je možná z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou. Jo. A vy jste mi psali reakce, myslel jsem si, že už se k tomu nebudu vracet, ale teď mi přišla hlasovka, o kterou se s váma musím podělit, protože to je jako nádhera. Jo, dobře poslouchejte. Takže ještě jednou, ta hláška byla, nejsi nějaká unavená, to asi z toho, jak se mi celou noc běhala hlavou.
1: Ahoj Jirko, manžel mi teraz hovorí, že nejsi z toho běhání nějak unavená, tak mu vraví, že to malo být trošku jinak, tak, takže neslyšel úplně všechno, jaké bylo zadání, tak jsme se pobavili. A jsme kolegové, ahoj, zdraví Katka.
0: Tohle zbožňuju, tohle je prostě přesně ten typ mýho flirtování na střední. Tenhle frajer taky může být rád, že ženatej. Tak zdravíme tvého manžela, tohle je krásný. Prostě vždycky se najde jako někdo, kdo může být opravdu jako rád, no, že nakonec není sám. Nádhera, díky za tuhle hlasovku. My si dáme ještě do 14. hodiny hity jako Coldplay, nebo Disturbed, a nebo stihneme i Rihannu. Ve 14 hodin nejnovější zprávy a ve 2 odpoledne nás čeká náš pořad Nepopulární názor. To bude ještě hodně zajímavý.
2: Plavky. Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet. Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
3: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naší specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.
4: Housebrand Café, per favore?
5: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.

0: Více na nn.cz/penzíko.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata sherry 250 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Lásko, jaký bys chtěla auto?
3: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
2: Ale já myslel, jakou barvu.
3: Barvu? Je tak to nevím.
2: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karisíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na DEK.cz.
5: It's gone! Pete Alonso with the most memorable home run!
6: Fanoušci baseballu, další zápas je tady. Domácí tým Sokol Hluboká přivítá dalšího soupeře v domácím prostředí sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou. Přijďte fandit, staňte se věrnými fanoušky a získejte exkluzivní výhody. Napínavé zápasy i bohatý doprovodný program, to je baseball na Hluboké. Více informací a rozpis zápasů na baseball.hluboká.cz.
7: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
8: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
9: Mine chlepek.
10: Otužuj se.
11: Ber hořčík.
12: Zkus půst.
10: Víc bílkovin.
13: Méně cukru.
14: A adaptogeny.
15: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. dohrál právě teď. Před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, řidiči na D3, pozor na rychlost, policejní majáky jste hlásili ve směru z Kaplice na Budějce, stojí schovaný pod kopečkem a měří to tak opatrně. Jezděte tak, jak se má a kdyby něco, dejte vědět. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: V Ternu nyní v akci. M-ko mysli 750 gramů s aplikací Terno a Trefa za 69,90 a Captain Morgan 0,7 litru za 299,90. Ryze české Terno.
4: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
8: Teď je čas na měření zraku zdarma. Odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
11: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 250 000 hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
10: A já ještě doplním, že turisty láká také české lázeňství. Vězňům bude v návratu do běžného života pomáhat nová online platforma provýstup.cz. Nabídne srozumitelný přehled organizací, služeb a programů, které řeší oblast bydlení, práce, dluhového poradenství nebo závislostí. Pilotní podobu projektu představila Asociace organizací v oblasti vězeňství. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasil s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při včerejším hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. Teď ještě pohled k nám.
1: Drama v kempu u Horní Plané. Opilý muž tu vyhrožoval ženám zabitím, podpálením karavanu a vytáhl na ně nůž. Ženy ale nespanikařily, společně ho odzbrojili a agresor utekl do lesa. Policisté ho díky služebnímu psovi našli u Karlových dvorů. Teď mu hrozí stíhání za nebezpečné vyhrožování.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Předpověď na odpoledné místy ještě slibuje občasné přehánky, do večera se má ale vyjasnit a denní maxima překročí 20.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a to je vždycky čas, kdy si spolu povídáme, rozebíráme zásadní a občas palčivá témata. A protože je čtvrtek, tak je tady náš pořad Nepopulární názor. To znamená, že zazní něco, co si spousta lidí myslí, ale málo kdo se odváží to říct nahlas. Já to nahlas řeknu a pak budu chtít znát vaši reakci a především váš názor. Tak tentokrát to bude vztahové odvětví. Podrobnosti za chviličku. Dáme jeden hit a jdeme na to.
2: Hit Radio Faktor.

Wanted na Hit Rádiu ve 14 hodin 6 minut je čtvrtek a jdeme na nepopulární názor. Něco, co si spoustu lidí myslí, ale bojí se to říct nahlas, nebo se to neodváží říct nahlas. Tak nepopulární názor pro dnešní den je ten, že na prvním rande by se na konci ten účet měl rozdělit spravedlivě 50-50. Co vy na to? Jo, protože v dnešní době nebudeme si jako lhát, jo. Jít někam s někým na večeři, to je raketa jako blázen. A teď prostě přijdete na to rande, z pozice toho chlapa, ty to vezmu, zaplatím za tu večeři, teď nebude to jenom večeři, bude to nějaký desert, že jo, sklenička, bum, nechám tam třeba dvojku, ona už se mi druhý den nevozve, protože jsem jako každý jiný chlap měl prostě jako blbý vtipy v průběhu toho večera, takže já budu zase hledat jinou oběť, která se mnou půjde týden na to na další rande. A když to takhle člověk jako sečte, tak kde na to má brát? A je to zase ale i obráceně, jo, z toho pohledu i té dívky. Tak co si o to myslíte? 777 937 777. Má si platit každý svoji půlku na tom prvním rande, anebo ne? Dejte vědět. Těším se. Uvidíme, jak jsme tady na tom v Česku s aktuální finanční situací a taky s počtem gentlemanů. A také s duchem fair play. No, je to velmi tenký led. Těším se na to. Dáme si nějaký hit a pak vaše názory. 777 937 777.

0: Velký holky nepláčou, Big Girls Don't Cry, Fergie je přesně čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a ve čtvrtek odpoledne tady vždycky řešíme nepopulární názor. Dnešní téma nepopulárního názoru je, že na prvním rande by si každý měl zaplatit to své, anebo ideálně prostě 50-50, jo, účet je tolik a tolik, tak jdeme hezky na půl. Nemusí to být nutně jenom v restauraci, je to první rande, takže je to vlastně jako jedno, kam půjdete. Co vy na to? 777-937-777 je číslo na WhatsApp, jsem do Hit Radia a jdu na vaše zprávy. Čau, řekl jsi to úplně přesně, první rande kino. Koupíš lístky, popcorn, kolu a boom, si tam minimálně za litr. Ona se už neozve a pak vidím na Instagramu, jak jde další týden s někým jiným. Chtěl bych být v dnešní době holka, bych si chodil na kávičky, večeře a do kina zadarmiko, stačí jenom najít troubu, jako jsem já. A že je nás hodně. Takže já jsem pro, ať je to hezky půl na půl. Zdraví Zdeněk. Díky, že si se odvážil to říct takhle nahlas. Monika píše, tak je to přece slušnost. On pozval na rande mě, ne já jeho. Tak mi přijde zvláštní, že bych si za to ještě měla platit. A je přece jenom na něm, kam mě pozve a kolik za to bude chtít utratit. Díky, Mončo, za tuhle zprávu. Co tady máme dál? Máme nějaké hlasovky? Máme hlasovky.
1: Čau, Dominik. Tak já jsem toho názoru, že podle toho, jak se ti dva dohodnou, jako z hlediska gentlemana samozřejmě bych to zaplatil, ale pokud by se ta dívka nebránila, tak by to mohlo jít jako na půl. Záleží prostě, jak se dohodnou mezi sebou. V dnešní době i některé ženy jsou rádi, když se to vlastně na první rande platí na půl.
0: To je pravda. Mají k tomu i různé důvody, jako třeba tady Lucka Stachová, tak ta píše, určitě by to mělo jít půl na půl z pohledu dívky nebo ženy, jo, které by se rande nelíbilo a nechala si to zaplatit. Tak může mít i takovou tu myšlenku, co kdyby za to ale něco chtěl na oplátku. Mně to tedy vždy znělo v hlavě. Takže ano, vždy na prvním rande na půl. Hezký den, moc ráda vás poslouchám při práci, zdraví Lucka Stachová. Děkuju za to, díky moc. To se přece neděje, ne. My přece na prvním rande hned na tomhle jako nemyslíme, že bychom na prvním rande potom šli rovnou domů, ne. To mi asi nikdo neuvěří. Nevadí, pojďme ještě na další hlasovku, to ještě stíháme.
2: Zdravím, hela. Nevím, jestli se tomu dalo říct rande, ale jednou jsem taky takhle byla na jídle. A když přišel číšník, jakože budeme platit, tak u stolu hrobový ticho, tak já říkám, jo, tak já to zaplatím, dejte to dohromady. A on se na mě otočil a povídá, je, tak to moc děkuju, příště platím já. A to jsem se zase otočila já na něj a povídám, příště už chlapečku žádný nebude. Takže tak.
0: Děkuju i za tuhle hlasovku. No, tak co, jak to tady je na tom prvním rande? Je to na tom, kdo koho pozve, nebo každý na půl, a nebo prostě to má být vždycky chlap? Dejte vědět, 777 937 777.

0: UDG odlétáš. Je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio a náš nepopulární čtvrteční názor, a to, že na prvním rande by účet měl jít vždycky na půl. Co vy na to? Petr píše, ahoj Jiřo, nevím, jestli můžu reagovat já, když kluk pozve kluka. Jasně, můžeš. Já mám takovou zkušenost, když jsme měli rande, tak jsem šel na toaletu, když jsem se vrátil, účet už byl zaplacený a už bylo vidět, že chvátá, už jsem ho nikdy neviděl. Tak to je ještě jako docela dobrá varianta. Taky to mohlo dopadnout tak, že by si se vrátil zpátky, on už by tam nebyl, ale účet pořád ano, jako v disco příběhu. Takže to vlastně ještě nebylo vůbec špatný. Co hlasovka? Například, jestli tady máme? Máme.
1: Hele, to je furt samý rovnoprávnost, ale když přijde na rande, tak přece, když ta ženská jako toho kluka nechce, tak mu při pozvání řekne, že nejde. Hmm. A pokud o něho má zájem, tak je přece normální, když se domluví, že to prostě dají na půl. Nevím, proč, když toho chlapa nechce, tak ho na to rande pozve, nechá si všechno zaplatit, pak ještě je uražená, že jí někdo řekne, že je prostě zlatokopka. No, to je můj názor. Čau, Štěpán.
0: Díky, Štěpáne, za hlasovku. Další zpráva je od Marka. Hele, já bych se propadl hanbou, kdybych si to měl nechat zaplatit od dívky nebo od slečny. To je snad jasný, že platí chlap a nejenom na prvním rande. Dělal jsem léta v gastru a když k také situaci došlo, tak jsem se vždy jenom pousmál a podíval se na tu slečnu a ta většinou jenom obracela oči vzhůru. Já tak pozdravím, ale ještě flirtovala s tebou, Máro, takhle jo. No tak jo, tak pojďme z toho udělat teda nějaký výsledek. Tak asi možná nejjednodušší. Hele, tady je ještě zajímavá zpráva, kterou píše Lucka. A ta píše, na první rande zásadně nechodím na večeři. Vždy jen na malou procházku nebo na kávu, ne na večeři. To ještě by mě zajímalo, proč. To klidně se ještě jako rozepiš, ale přivádí mě to na tu myšlenku, že pokud jdete na první rande, tak to přece nemusí být, že jdete okamžitě do nějaký michelinský restaurace, kdy víte, že vás to bude stát jako nesmysl. Ale já si třeba jako myslím, že když ten kluk tu holku na to rande pozve, tak by to prostě jako měl zaplatit on. A nemusí to být opravdu jenom v restauraci. Teď můžete jít třeba fakt jenom na zmrzku. A když cestou náhodou ta dívka ještě potom třeba druhý kopeček zaplatí vám a nebo vám někde koupí kafe, tak vlastně jako víte na půl cesty, že to druhý rande visí ve vzduchu. Čtvrteční nepopulární názory za námi, další zase za týden. No a za chvíli Rosé, Bruno Mars, taky DJ Antoine a The Beat Shakers pro vás, hrdličky. Tak ať vám to první rande vyjde, ať už to stojí, co to stojí.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Klimatizace si všimnete, až když nefunguje. Problém není vidět, ale poznáte ho hned. U Transport Klima klimatizace nejen plníme a opravujeme, ale vyrábíme i hadice na míru. Řešíme tedy příčinu, nejen následek. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
4: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
5: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
6: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90. Nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kilogram. Lidl, to se vyplatí.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
9: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
10: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Když potřebujete brýle, tak
14: Bob Optik.
13: Když kontaktní čočky, tak
14: Bob Optik.
13: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
14: Bob Optik.
13: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
14: Bob Optik.
13: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
15: Housebrand Café per favore?
16: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
17: Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cb.cz.
18: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.

0: paradise.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Bruno Mars na Hit Radio. Bruno Mars, to je taky hudební stroj na prachy. 14 hodin 37 minut. Posloucháte Hit Radio. Za chviličko Alex Warren, taky Avril Lavigne. No a od 15 hodin, tak vás opět čeká něco, co prostě jinde nezažijete. Jo? Já vlastně ani nevím, o čem ty 3 hodiny budou, protože je to vždycky tak nevyspytatelný. Jenom doufám, že to společně s nimi přežijete. A zároveň, že se pobavíte, protože na základě to tak já jako myslím, jo. Ono občas jako někdy z toho tak člověka bolí břicho, že si jako říká, to už jako nedám. Máte se na co těšit. No, řeč je samozřejmě o naší odpolední show. To se na vás chystá od 15 hodin tady na Hit Radio a společně s ní i spousta zajímavostí z našeho regionu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jihu Čech.
2: Dnes je čtvrtek, zítra pátek, čekáme na vás v 15 hodin, stejné místo, stejný čas a dneska jeden Chardonnay.
3: Skvělý důvod k oslavě, my pít nebudeme, budeme si povídat, samozřejmě s vámi, ale taky s kandidáty na krále budějického majálesu.
2: Taky vás připravíme na nadcházející víkend a budeme hodně hrát.
3: A bude krásně, tak se na vás těšíme.
1: Dej si tu nejlepší náladu na jihu Čech.

0: Alex Warren. Přesně ve 3:15 odpoledne. Do 15. hodiny stihneme například ještě Sebastiana. Jaký by bylo, kdyby slunce tehdy zapadlo. Ten je teď aktuálně na Slovensku a maká na nový desce, tak jsem zvědavej, co tam upeče, jak to bude vypadat, jak to bude znít, už aby to bylo. No a kromě Sebastiana, tak nebude chybět ani například James Arthur a od 15 hodin odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, bylo by s váma dneska krásně, budu se na vás těšit zase zítra. Už máme pátek ve 12 hodin v pravé poledne, se tady uslyšíme společně i s těma legendárníma hitama, protože i zítra ve 12 budou srdcovky Hitrádia. Tak se smějte.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
3: On už to vlastně taky není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
2: No, už je to skoro ke stovce.
3: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle, něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
1: Dej si snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
6: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
5: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
7: Kaufland.
9: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
10: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Trénírkárna.cz.
3: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trénírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trénírkárna.cz.
4: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr vířivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
6: Hit Radio.
7: 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. V extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
8: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rupy.

0: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech, kromě známých uzavírek, by nás aktuálně na silnicích neměla zdržet žádná vážnější nehoda a nehlásíte nám ani policejní hlídku. Kdybyste přece jen na něco narazili, dejte vědět i ostatním řidičům. Vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let. Už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky. Vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
6: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
7: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
0: Dobré odpoledne, je 15 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Zájem o cestování po Česku dál roste. Do tuzemských hotelů, penzionů a dalších ubytovacích zařízení přijelo během prvního čtvrtletí letošního roku téměř 4,5 milionu hostů. Více říká ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
12: Počet hostů meziročně vzrostl ve všech krajích Česka. Nejvíce se jich v prvním čtvrtletí ubytovalo v Praze, a to téměř 1,7 milionu. Následoval Královéhradecký kraj, kam zamířilo 372 tisíc návštěvníků a více než 250 000 hostů se ubytovalo také v Jihomoravském, Karlovarském a Libereckém kraji.
0: Já ještě doplním, že turisty velmi láká taky české lázeňství. Ve Stromovce tak pejskaře čeká jedno důležité omezení. V oblíbeném českobudějovickém lesoparku jsou březí srny a mláďata by se měla narodit už v červnu. Městská policie proto prosí návštěvníky, aby psy nechávali na vodítku. I jinak poslušný hafan může po spatření zvěře srnu vyplašit nebo pronásledovat. Strážníci budou v lokalitě více dohlížet. Dopravce American Airlines dnes zahájí provoz na přímé lince mezi Prahou a Filadelfií. První letadlo odstartuje ze Spojených států dneska v podvečer. V Praze přistane zítra ráno. Dopravce denní spojení obnovuje po více než 6leté přestávce.
11: Hokejový servis Hit Radia.
0: Čeští hokejisté zvládli na mistrovství světa zápas s Itálií, ale žádná procházka růžovým sadem to nebyla. Po dvou třetinách prohrávali 0-1, nakonec ale ve třetí části třemi góly otočili na 3-1. Nejprve srovnal Marek Alšner, vítězný gól pak přidal Jakub Fleck a výhru do prázdné branky potvrdil Dominik Kubalík. Italové se dlouho drželi, hlavně díky brankáři, na kterého Češi vyslali 58 střel. Další zápas čeká národní tým v sobotu od 16 hodin a 20 minut proti Slovensku.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
0: Stupnice teploměrů se vyšplhaly ke slibované 20. Dneska odpoledne, ale místy ještě pozor na občasné přehaňky, těm zítra konečně odzvoní předpověď na pátek. Po celý den hlásí polojasno a skoro letní teploty. V denních maximech naměříme mezi 22 a 25 stupni.
11: Hit Radio Faktor.
14: Hit Radio Faktor s vámi. A ve studiu vaše oblíbená odpolední trojice Jana, Jirka a taky Pavel. Hezké odpoledne vám přejeme.
15: Dobrý den.
14: Ježiši, to bylo tak upřímný a od srdce.
4: Ne, to bylo mým starším hlasem. Přemýšlela jsem totiž nad tím, co bych vzkázala svému mladšímu já.
14: Třeba nechlastej tolik.
4: Přiblbej. Podíváme se na to za chvíli.

0: Ella Henderson, Rudimental a taky Alibi na Hit Radio Faktora. My se vás chceme zeptat, co byste vzkázali svému mladšímu já?
1: Užij si je, dokud jsou mladá, myslím tím kolena.
2: Já bych svému mladšímu já vzkázal, fakt se nebojí vzít si ve 20 hypotéku na byt za 2 míče. Za 10 let si poděkuješ.
0: Já už jsem svůj vzkaz svému mladšímu já řekl v úvodu. Říkám, nechlastej tolik. Ale jako, tak jsem se poptal po svých přátelích, co mám takhle na sociálních sítích, a jedna moje známá mi odpověděla a já jsem si vzpomněl hned na jednu píseň od Marie Rotrové a pana Bobka. S tím bláznem si nic
1: nezačínej. Jo, tak to je teda vzkaz i pro moje mladší já, no, ale to bych mu musela vzkázat asi 20krát.
2: Tak práce, a co byste svému mladšímu já vzkázali vy? Pojďte se nám pochlubit. Pište na WhatsApp číslo 724 883 596 a poslat nám můžete třeba taky hlasovku.
1: A nebo nějakou písničku, necháme to jen na vás.

0: Adele a Ed Sheeran na Hit Radio Faktor. Dobré odpoledne všem. A já teda musím říct, že jste úplně fantastický. My si tady čteme na přeskáčku zprávy, který nám posíláte na téma, co by si vzkázal svému mladšímu já. A já mám pocit tady u některých holek, že jsme vlastně žili spolu.
1: Jo, nachází se v tom úplně. No ne,
0: třeba Kačka napsala, neodepisuj mu, nikdy, nepiš mu. Už vůbec ne po půlnoci.
2: Tak je tu vzkaz od Lenky, všechno dopadne dobře, uvidíš. To je tak krásně pozitivní, jako je to pravda, že jo, většinou to dopadne dobře. Hmm.
3: Ozval se nám taky jeden muž, Patrik se tady pozastavil nad úryvkem písně s tím bláznem se nic nezačínej, který jsme před chvílí vhodili v plen, a svýmu mladšímu já by vzkázal, v nejlepším se má přestat, poznámka, třikrát rozvedený.
0: No jasně, není čas ztrácet čas, a k tomu se vlastně přiklání i Jana, která napsala, neboj se odejít dřív odkudkoliv, z blbýho vztahu nebo z práce, která tě nebaví.
3: Tak jde. Ne, nás to baví, my tu budeme do roztrhaný těla.
0: A vy nám klidně dávejte vědět dál, protože jste fakt úžasný. Dejte nám vědět přes WhatsApp, číslo je 724-883-596.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
6: V Baru dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Zlato, musím si vyčistit hlavu. Pojedu se projet autem.
12: Tak si nezapomeň přepravku na ty kytky a květináče.
13: Co si koupíš?
14: Vždy je důvod navštívit zahradní svět Melo. V Protivíně i ve Strakonicích máme úžasnou nabídku rostlin, ovocných stromků, bonsají a zahradní keramiky. Zahradní svět Melo. Zeleň kolem vás.
11: Jo, a mimochodem, nepotřebuji přepravku. Beru si tvoji dodávku. A moje maminka jede taky.
14: Zahradní svět Melo. Protivín a Strakonice.
15: Randíte?
16: A tohle znáte?
15: Bylo to fajn, ozvu se.
16: Sestěhujem se hned?
15: Zapomněl jsem peněženku.
16: Uděláme si selfiečko?
15: Promiň, volá manželka.
16: Mrkneme do Pařížský.
15: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
17: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
18: Elite Date, seznamka pro vztah.
19: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
18: Elitedate.cz.
17: Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižinské pivo. Postřižinská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
2: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května.
13: Kompletní program na rally.krumlov.cz.
20: Pneumatiky v garáži, ve sklepě, u tchána a vy stejně nevíte, kde jsou které. V Transport Klima v tom mají systém. Kompletní pneuservis, včetně profesionálního uskladnění. Přijedete, odjedete a dál už to neřešíte. Transport Klima.cz. Servis, který vás nechá v klidu.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift. Fate of Ophelia. My se teďka přesuneme tady u nás na Hit Radio Faktor z Českých Budějovic k nám do Třeboně, protože jsme zjistili, že jistá Třeboňačka dostala neuvěřitelné ocenění.
1: Český klub Fair Play ocenil mladou veslařku Terezu Tomšů z té je Jiskra Třeboň. To je prostě nádherný příběh.
2: Ona během závodu na Labi se totiž její parťačce Julie udělalo špatně. Dostala epileptický záchvat, lok se převrátila, Julie se začala topit a Tereza přitom sama nedosáhla na dno, ale zachovala chladnou hlavu pomocí nohou, vlastně se ji snažila nahmatat, vytáhla ji ven za pomoci dalších přihlížejících a právě za tohle tu cenu dostala.
1: Dovedete si to představit?
0: Mladá holka, jak zachraňuje svoji parťačku na Labi. To je řeka, která brutálně teče.
1: A já jako vodní polistka musím říct, že když nedošáhneš na dno a snažíš se tam něco dělat, je to prostě únava strašná, ale fakt klobouk dolů, protože tohle, úplně z toho mám husí kůži.
0: Tak pojďme udělat jednu dost důležitou věc. Nejenže Tereza Tomšů dostala ocenění od Českého svazu, Českého klubu Fair Play, ale teď jí pochvalu a poklonu vysekneme i tady ve studiu Hit Radia Faktor. Takže smekáme klobouky, Terko, si úžasná.

0: Love My Life a Robbie Williams na Hit Radio Faktor. Krásný čtvrtek všem. Musím vám něco říct, jo?
1: Říkej.
0: Už druhý den tady řešíme, že ve Stromovce v Budějicích jsou březí srny a že by tam lidé měli mít psy na vodítku, jo? A já jsem tam dneska byla, protože tam chodím poměrně často a viděla jsem opravdu psa, který honil srnku. Naštěstí mu utekla, ale vůbec to není příjemný. Oni ty psy se jim asi opravdu vypne v té hlavě. Já nejsem pejskař, jako srnka už taky nejsem, jo, ale víš, jak to myslíme?
1: No stejně tak, ty by ten pes prohnal kočku nebo cokoliv, zajíce. Prostě kolikrát, pokud si nejste 100% jistý, že toho psa ovládáte, že reaguje na vaše povely a dokáže se vrátit na písknutí nebo na zavolání, tak ho mějte opravdu na tom vodítku, protože já nevím, dokážete si představit, co byste dělali, kdyby ten pes to zvíře strhnul a zardousil ho? Co byste pak dělali? Utekli byste z baběle, nechali tam to zvíře zhasnout?
0: Ne, přemýšlela jsem nad tím, protože se to možná skoro blížilo, tak jsem si říkala, že bych asi zavolala měšťáky a pak, že bych profackovala toho páníčka. V tomhle pořadí bych to udělala.
1: To by si ale udělala velmi dobře.
2: Takže faktoráci, jestli míříte do Stromovky, myslete na to, buďme prosím ohleduplní a jak to tam vypadá s těma srnkama, tak to zjistíte i u nás na Instagramu. Jana vám by to natočila takový krásný video. Tak zjistíte.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Když potřebujete brýle, tak
14: Bob Optik.
13: Když kontaktní čočky, tak
14: Bob Optik.
13: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
14: Bob Optik.
13: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
14: Bob Optik.
13: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
15: Končím s tebou a stěhuju se k mamince.
16: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
17: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
18: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
19: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
19: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
19: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
20: Hit Radio Faktor.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Abrakadabra, Lady Gaga a pojďme na Hitrádiu Faktor na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči opatrně v Českém Krumlově u zahradnictví na Chvalšinské směrem na Kájov. Parkuje tu policejní hlídka, tak možná počítejte s namátkovou kontrolou. Snad máte všechno v cajku, tak jak to má být. A na další hlídku pozor taky v Děbolíně na Jindřichohradecku. Tady měří rychlost. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
2: Hausbrand Café per favore? Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Sportfilm. Festivalové ozvěny v Jihočeském kraji. Jihočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 27. května v Biografu Kotva v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio Faktor.
1: Hezké odpoledne, je 16 hodin, krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Prezident Petr Pavel trvá na své účasti na summitu NATO. Dnes řekl, že v případě, že vláda v červnu svým rozhodnutím o složení delegace na summit omezí ústavní pravomoce prezidenta, bude se muset obrátit na ústavní soud. Summit se bude konat v červenci v turecké Ankaře. Někdo se na Jindřichohradecku zřejmě rozhodl vyzrát na ceny pohonných hmot po svém. V Horní Pěně zmizelo ze dvou traktorů nejméně 90 litrů nafty. Majiteli vznikla škoda skoro 4 700 korun. Policie po zloději pátrá a hledá i svědky. Pokud ho dopadne, hrozí mu za krádež a porušování domovní svobody až 3 roky vězení. Česko jako jediný stát Evropské unie nesouhlasil s rezolucí valného shromáždění OSN o ochraně klimatu. Při středečním hlasování se Česko zdrželo. Podle rezoluce by mohly státy vést se zeměmi, které neplní klimatické závazky, spory o odškodnění. A fotbalisté Karviné zdolali po obratu Jablonec 3-1 a překvapivě ovládli domácí pohár. Pro Slezany jde o první velkou trofej v klubové historii. Vítěz MOL Cupu má zaručený start v závěrečném čtvrtém předkole Evropské ligy a jistotu účasti minimálně v hlavní fázi ligy konferenční. Kouknem taky na počasí. Do čtvrtečního večera se nám na jihu vyjasní a zítra si užijeme slunce do sytosti. Předpověď na celý den slibuje polojasnou oblohu a denní maxima i na letních 25 stupních.
12: Hit Radio Faktor.
0: A to se nám líbí, když nám Pája takhle předpoví nádherný počasí na ten pátek. Teď ale čtvrteční odpoledne po 16. hodině vás zdravíme.
14: Jana, Jirka a Pavel a za chvíli další dva kandidáti na krále Budějického Maja.
0: No a bude to teda souboj gymnázií Jirovcovka versus Jirzíkárna. Počkejte si na to teď, ale Top Loader, Dancing in the Moonlight.

0: To je zpěvačka Sia, 16.09 a ladíte Hit Radio Faktor. Od pondělka se tady u nás v éteru odehrávají souboje o letošního krále nebo královnu českobudějovického majálesu.
1: My jsme moc rádi, že tady můžeme mladé muže a ženy přivítat, že si můžou vyzkoušet, jak to vlastně funguje takhle na ostro v éteru. Dneska tady dvě gymnázia, Jírovcova a Jirzíkárna. Začneme Jírovcovce, co?
0: Tak jo, tady je kandidát, který si říká Matěj.
2: No takže já zdravím, já jsem Matěj Šebeš, jsem z Jírovcovky, taky známá jako Gimi, a naše téma jsou šmoulové.
1: Co tě vedlo k tomu zvolit si právě tohle téma?
2: No já myslím, že ono, hodně těch důvodů máme jako všichni králové společný. A hlavně, aby ta škola vypadala nějak jednotně. A v tom mi připadají ty šmoulové úplně úžasný, že všichni budeme prostě modrý, budeme mít čepičky a budeme vypadat fakt jako jedna velká masa Jirosovky, která to jde celý vyhrát.
0: Já jsem zvědavej, teda si loupí hopsinkovou šťávou. Proč jsi se rozhodl, že chceš být králem?
2: Mě vždycky fascinovalo, když jsem šel průvodem a skandovali jsme jméno naší školy a chtěl jsem být vždycky já ten na tom voze. A pak mě k tomu taky trošku jako dokopali spolužáci, ale bylo to hodně těsný teda.
1: Možná Matěj netušil, že tam bude za taťku šmoulu. Co uděláš pro to, abys vyhrál a jak moc ti s tím pomáhá škola?
2: Jsem ochotný udělat úplně všechno, co vás napadne. Škola mi pomáhá hodně, zatím hodně, doufám, že budu pomáhat ještě víc. Podporují mě vlastně úplně ve všem. Moje třída je úplně úžasná, chci mi hrozně poděkovat za všechno, co pro mě dělají. A bez nich bych už se určitě sesypal, takže skvělý.
0: Co si představíš, když se řekne majáles, a co na něm máš nejradši?
2: Já si představím vždycky páteční večer na Sokoláku, kde jsou nějaký super interpreti a alkohol. A to snad mám asi nejradši, ten alkohol a tu hudbu.
1: No jo, nebyli jsme jiný v 19 letech. Máme tady ale ještě jihočeský minikvíz.
3: Co je to šmorum?
2: To bude druh porůvek.
3: Ne, co je to vajdling?
2: To bude nějaký druh příboru, taková ta hrozně malá lžička na dezerty.
3: Ne, veliká miska.
2: Ale byl jsem blízko.
3: To jo. A teďka úplně jednoduchý, co je to šajska?
2: To je fajfka, jakože dýmka, ne?
3: Ne, podprsenka.
0: Všimla jsi, že všichni schořeli na šajsce?
1: Jo, kluci, no, třeba se to ještě vrátí tenhle výraz, no, nebo se zeptejte doma. Matěj, tvůj vzkaz pro voliče.
2: Čau, já jsem Matěj. Když mě zvolíte, tak budete volit krásu, mír a blahobyt pro celé České Budějovice. Nedělám si srandu, prostě volte mě, protože Jirovcovka je fajn, ale tam skvělou komunitu, protože já jsem fajn a jsem úplně úžasný člověk a taky protože chci podpořit naši úžasnou školu a naše úžasné učitele a všechno kolem toho.
0: Sebevinu nechybí, víš?
1: Ale tak král prostě nemůže být utáplej v koutě, že jo? Matěj, moc děkujeme. Už za chvíli tvůj soupeř Hanuš Mezera.
0: A ten je
1: Jirzíkárny.

0: Robin Schulze, Fastboy na Hit Radio Factor. Já jsem teď celou dobu vzpomínala na to, jaký to bylo, když jsem chodila na Gimpl. Měli jsme hlavy plné ideálů, svět nám ležel u nohou, ježiši, nemusíš zívat, Jirko, to není jako, že ovčí babička vypráví. Já jenom jsem prostě s klukama, kteří tady dneska jsou kandidáti na krále budějického Majálesu, protože oni jsou přesně takoví jako my tenkrát.
1: No jo, jenže my jsme bumři, oni jsou Gen Z.
0: No jo, no tak to už nech. Pojďme na Jirzí kárnu, odkud je další kandidát, představ se nám a řekni nám, jaký máte téma.
2: Čau, ahoj, já jsem Hanuš Mezera, jsem z Jiří kárny. Naše téma je maraton, i když nejsem žádnej sportovec, ale přišlo mi to jako takový hodně tematický, pěkný na sjednocení.
1: Tak a co tě teda k tomu jako úplně přímo vedlo tohleto téma zvolit, nebo kdo se na tom vlastně usnesl?
2: No, jak říkám, bylo to, že maraton vypadá hodně jednotně, když si vezmeme všichni takový ty cedulky, prostě koupili jsme si vlastně custom cedulky přímo na náš Gimpl, tak to bude vypadat hodně pěkně dohromady.
0: A proč jsi se rozhodl, že chceš být králem?
2: No, já jsem se tak úplně nerozhodl sám, mě do toho trošku dokopala třída, já jsem vlastně do dne, kdy mi to řekli, že jsem králem, nevěděl, že králem budu a že se o to vůbec ucházím, ale nějak to dopadlo.
1: Co uděláš pro to, aby si se opravdu tím králem stal?
2: No, já jsem se tak úplně nerozhodl sám, mě do toho trošku dokopala třída, já jsem vlastně do dne, kdy mi to řekli, že jsem králem, nevěděl, že králem budu a že se o to vůbec ucházím, ale nějak to dopadlo. Když se řekne Majáles, já si představím teda léto nebo nějakým způsobem už pěkný počasí a hrozně mám rád ty lidi na tom. To je prostě úplně neskutečná akce, na který se prostě setkají lidi z té školy, ale i z jiných škol a prostě z různých sociálních skupin, ve kterých ten člověk se jako pohybuje a jsou na jednom místě a to je úplně výborný, no.
1: Dáme si jeho český minikvíz, kterýmu podrobujeme úplně všechny kandidáty, aby se ukázalo, jaký jsou opravdu jeho Češi.
3: Jaký bys byl, kdybys byl vycabenej?
2: Kdybych byl vycabenej, to zní, jak kdybych byl macatej, prostě měl bych asi hodně kilo.
3: Ne, hezky oblečený.
2: Aha, no to jsem taky.
3: Když budeš něco pajcovat, co budeš dělat?
2: Ty, já bych to třeba rozmíchal, takový vajíčka nějaký pajcovat.
3: Natírat. Co je to hapina?
2: Hapina, je, to byla ta, no už nevím.
3: To je starý kolo, na kterým jezdí všichni budějčáci.
2: Ano, to pondělí.
0: Hanuši, tvůj vzkaz pro voliče.
2: Takže já jsem Hanuš Mezera, jsem z Jiří kárny a volit mě musíte, protože jsme škola, na který je prostě úplně super atmosféra. Jsme tam všichni hrozně rádi a myslím si, že jsme taková sympatická škola mezi těma všema ostatníma. Volte nás, respektive podporujte nás a hlavně choďte hlasovat pro Jiří kárnu.
0: Moc děkujeme za návštěvu, Hanuši, a kdyby to neklaplo, tak já bych tě vzala sem do rádia. Tak krásný hlas.
1: Jo, má hezký hlas, chlapec, viď? V každém případě, jestli si pamatuju na loňský ručník, tak tyhle ty dva gimply, které jsou kousek od sebe, jsme tady měli taky najednou. A tenkrát to bylo taky docela jako s velkou srandou.
0: Já si to nepamatuju vůbec, ale proč myslet na to, co bylo loni? Ne, nejsme tak starý.
1: Takže budějovický Majáles, velice brzo se dočkáte i videí přímo tady od nás ze studia. Zvolte pečlivě.
4: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
9: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
10: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj. Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
11: Proplach automatické převodovky CZ. Autošíma ve Vodňanech. Odborník na všechny typy automatických převodovek. Nejen výměna oleje, ale i důkladný proplach pro maximální výkon a delší životnost. Zapamatujte si, každých 60 000 kilometrů nebo jednou za 5 let. Navštivte Autošíma ve Vodňanech. Proplach automatické převodovky CZ.
12: It's gone! Pete Alonso with the most memorable home run.
13: Fanoušci baseballu, další zápas je tady. Domácí tým Sokol Hluboká přivítá dalšího soupeře v domácím prostředí sportovně relaxačního areálu Hluboká nad Vltavou. Přijďte fandit, staňte se věrnými fanoušky a získejte exkluzivní výhody. Napínavé zápasy i bohatý doprovodný program, to je baseball na Hluboké. Více informací a rozpis zápasů na baseball-hluboká.cz.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu?
15: Barvu? Já tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
17: Moderní deskový plot Style od Dytonu. Nyní se slevou více než 16%. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
18: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
19: Aha.
18: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
19: A co SSB?
18: SSB? Co je SSB?
19: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
18: A to je nějaká nová investice?
19: To je stavební spoření od Buřinky.
18: Aha, a kde se to dá stáhnout?
19: No normálně v Georgii.
20: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
21: Hit Radio.
22: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: o konci světa, nicméně my se opravdu teďka na konec světa vydáme, konkrétně na Lipno, a je tady jedna taková historka, která si nezadá s některou z epizod s místem zločinu nebo s policií Modrava.
1: Nemyslel jsi to nějak hanlivě na konci světa, jakože to je zapadákov nebo
0: tak? No, lišky tam dávají dobrou noc, no.
1: Ne, ale protože je tam krásně.
0: Ano.
1: Ne vždycky, jo, protože včera se tam odehrála scéna, kterou byste čekali spíš v kempu. Tři ženy tam podle policie obtěžoval opilý muž. Vyhrožoval jim zabitím i tím, že jim podpálí karavan.
2: Odehrála se tam scéna, kterou byste čekali v kempu, ale ona se odehrála v kempu. Je?
1: Jo, já jsem chtěla říct ve filmu. No. Musíš mě chytat za každý slovo, Pavle.
0: Ano.
2: Já chci, abychom byli přesní, protože je to vážná věc.
1: Tak tohle. Si to dořekni.
0: Teď si ji urazil, normálně si ji urazil.
2: Opilý muž tady ohrožoval tři ženy a dokonce na ně vytáhl nůž a vyhrožoval jim. No a co udělali ženy, Janí, teď nastává tvůj moment?
1: No normálně ho zlikvidovali, nebo já nevím co přesně.
0: Prostě stískali ho.
1: Odzbrojili, zavolali policajty, rozhodili ho tak, že on před nima utekl do lesa, kde ho ale vystopoval policejní pes.
0: Šikovnej pejsek. Jo? Ale ještě šikovnější holky.
1: No ale přesně, a z toho už vyplývá to, co jsem ti chtěla naznačit. Nepodceňujte ženy, prosím vás, jo?
2: Když jsou naštvaný.
1: Jo, a právě, jo? Buďte hodný v pohodičce, takhle easy, jo? Klídeček, jo?
0: On byl nalitej, nohy no nenesly, tak prostě to holky využili, zbušili ho. Jak to bude vysvětlovat v hospodě, ten chlap?

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

0: Takhle parádně, když nám venku svítí sluníčko, vám na Hit Radio Faktor vyhrávají do kolečka dokola Miraj a DJ Trips.
1: Víte, co mi udělalo včera největší radost?
2: Fotbal, ku podivu.
1: Ano, je to fotbal, protože na Střeleckém ostrově se hrálo to finále Samsonova poháru a z toho stadionu až sem zněl hluk, pokřik, fandění. Bylo to skvělý.
3: Tušíte někdo vlastně, kolik tam bylo lidí?
2: Já to vím. Já už jsem dneska jako to postoval na sociálních sítích. Normálně dvakrát víc měli budějický slávisti na utkání s Třeboní, než mělo Dynamo Ačko na posledním domácím zápase.
1: No dobře, tak to číslo?
2: 1200 něco, 4-5.
1: 1250, já si to pamatuju, protože jsem se narodila 12.5., tak to, víš, jako bylo stejný. Ale 1250 je prostě senzační, jako masakr, jo. Myslím si, že to jako odpovídá na tu otázku, že se umí v Budějcích chodit na fotbal. Záleží, kdo
3: když
1: hraje.
3: Když se chce a záleží, kdo hraje. Že by bylo fajn říct, jak ten zápas dopadl.
1: Vyhrál Sport, jak jinak. Bylo to napínavý až do poslední minuty, protože jeden jediný gól v celém zápase, 10 minut před koncem, Tomáš Novák trefil z přímáku, výhru Slavie 1-0.
3: Gratulujeme, já bych to uzavřel tím, že lidi v Budějcích na fotbal chodit umí, ale jenom jim k tomu musíme dát důvod.
0: Takže prosíme, Budějickou Slavii hrajte častěji, jo?
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
6: Sunex.
5: Sunex.
6: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
7: Minech lepek.
8: Otužuj se.
9: Ber hořčík.
10: Zkus půst.
8: Víc bílkovin.
11: Méně cukru.
12: A adaptogeny.
13: Stop. Zapomeň na trendy, ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
14: Čerstvé exotické ovoce z Ugandy a Asie. Africké trhy v Budějcích. Bohaté chutě a neuvěřitelné vůně, které musíte cítit i přes rádio. Africké trhy se konají tuto neděli v Metropolu v Budějcích. Hadí a dračí ovoce, speciality, káva, čaje, vstup i ochutnávka zdarma. www.sipy-farmers.cz.
15: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína. A to není všechno. Zveme vás na Demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi. Prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
16: www.elvaprofi.cz.
15: Cesta k nám se vyplatí.
17: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
18: Unihobby.
17: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
19: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
8: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
5: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte.
7: Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Dr. Max.
9: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
10: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Hit Radio Faktor.
11: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: ne.
1: We are young, před 17. na Hit Radio Faktor.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Řidiči, pozor, v písku u Kamenného mostu někdo se tu nejspíš kochal sochama na náplavce a vyšetřuje se tady srážka dvou nákladních aut, tak opatrně. Všem za volant šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
3: Vohnoutí a potrubí slaví 30 let. Už tento pátek před centrem Arpida. Přijďte na pořádnou dávku české muziky. Vstupenky na xticket.cz. Vohnoutí a potrubí slaví 30 let.
4: Trenírkárna.cz.
5: Hej ty. Ne ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz. Napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
4: Trenírkárna.cz.
6: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
7: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Teď je čas na měření zraku zdarma, odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
10: On air,
11: online
10: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Faktor.
2: Krásné odpoledne, je 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro jižní Čechy a Pavel Ferenčík. Firmy v Česku stále častěji hledají brigádníky. Letní práce už dávno nejsou jen sezónním přivýdělkem studentů, ale běžnou součástí pracovního trhu. Pokračuje ředitel náboru a marketingu Manpower Group Jiří Halberstadt.
12: Je zajímavé, že brigády už nejsou jenom o práci ve fast foodech, občerstvení, cestovním ruchu nebo točení zmrzlin. Zhruba třetina je dnes v obchodě, ve službách, další třetina v logistice, ve skladech a ve výrobě, ale roste i podíl brigád v oblasti administrativy, marketingu, zákaznického servisu.
2: S větším počtem brigád přibývají i problémy, hlavně je to práce na černo, podvody nebo nedodržení podmínek. Někdy jsou nejdůležitější věci ty, které nejsou tolik vidět. Organizace IKOS Český Krumlov získala krajské ocenění Anděl za pomoc lidem v těžkých životních situacích. Už 25 let podporuje seniory, rodiny, děti i lidi se zdravotním postižením na Českokrumlovsku a Kaplicku. Ročně pomůže asi 2500 klientům a opírá se o více než 200 dobrovolníků. Okolí jihoitalské Neapole dnes ráno zasáhlo zemětřesení o síle 4,4 stupně. Při silných otřesech se probudilo mnoho lidí, kteří následně vyběhli na ulice. Z preventivních důvodů úřady uzavřely některé školy. A fotbalisté Aston Villa poprvé ovládli Evropskou ligu. Ve finále na stadionu Besiktaše v Istanbulu porazili Freiburg 3-0. Evropská liga tak má podruhé za sebou anglického vítěze. Loni soutěž ovládl Tottenham. Dáme si i výhled na zítra, předpověď na pátek u nás na jihu, žádné drama neslibujem, čeká nás po celý den jasno či polojasno a denní maxima se postupně vyšplhají mezi 22 a 25 stupňů.
10: Hit Radio Faktor
1: 17.03 a jsme tady stále ještě hodinu s váma Jana, Jirka a taky Pavel.
13: Dobré odpoledne, Pája v dopravě před celou říkal, že se někdo zakoukal v písku na sochy a oni už tam jsou, my vás tam za chvíli vezmeme.
1: No a taky samozřejmě podíváme se s vámi na to, co se děje tady u nás na jihu Čech a popřejeme Monice
13: všechno nejlepší.

0: Zootropolis 2 stále v kurzu u nás na Hit Radio Faktor, to byla Shakira a Zoo a slyšet byla i v Písku, kde se vám včera otevřel váš unikát.
1: Ano, jsou to sochy z Písku, letos 20. ročník a jeho téma je Otava plyne a písek tvoří, takže se to točí kolem řeky, historie města, rejžování zlata, kamenného mostu. I slavného jelena, znáte tu pověst, že on běžel přes ten most?
0: Ne.
1: Tak si to opražte. A ještě bych tady měla jednu kvízovou otázku, když vidím, že máte mezery.
2: Ano.
1: Dokážete si tipnout, kolik tun písku bylo spotřebováno?
2: Já vím, já jsem to čet, Jirko, víš?
0: Tak 10 tater?
2: Kolik tun je 10 tater?
0: No na Tatře je 10.
2: 100 tun písku? No, tak jsi to typl správně, aniž bys o tom věděl.
1: Takže gratulujeme, postoupili jste do dalšího kola, můžete se podívat na tu výstavu, vyhráli jste vstupenky, kde je vstupné zdarma. A můžete tam vyrazit 24 hodin denně až do podzimu, snad

0: Belong to Vedr a Mark Ambor na Hit Radio Faktor. Už zítra startuje Rally Český Krumlov, ale my vás chceme pozvat na jinou motoristickou událost. Souvisí to nebo to nesouvisí? Je to podobný nebo není? MotoGP v Brně a Rally Krumlov.
1: Tak jedno jsou auta a druhý motorky.
0: Ne? Ale jezdí to a jezdí to rychle.
1: A dělá to brmbr.
2: Tak asi ten nejzásadnější rozdíl, že Rally Krumlov máme tady u nás na jihu Čech a MotoGP je opravdu na tom brněnském okruhu, ale vrací se tam po nějaké době a je to vlastně motosportovní událost tohoto roku.
0: Proč vám to říkáme? Zásadní je, že ještě zítra v rychlé pětce můžete vyhrát gold vstupenky na MotoGP do Brna a užít si to, odkud budete chtít.
1: Co pro to musím udělat?
0: Hrát v rychlý pětce, podrobnosti si najdete na našem webu, je to tam všechno podrobně popsané.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Koberce Tábor Měšice.
5: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
4: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
5: Dále kusové koberce i PVC.
4: Bytové doplňky, nábytek
5: a matrace pro váš zdravý spánek.
4: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
6: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
7: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
8: Auto najdete v Českých Budějovicích dokonce dvakrát. Na pobočce Strachonická nabízíme 450 vozů i hned k odběru. V Krčinově ulici najdete širokou nabídku levných vozů a dodávek. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Otevřeno denně od 9 do 9. Volejte AAA Auto 800 110 800.
9: Sportfilm, festivalové ozvěny v Jihočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 27. května v Biografu Kotva v Českých Budějovicích. Vstup zdarma. Sportfilm.cz.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
12: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
13: Carglass opraví, Carglass vymění.
14: Osvěžte se na zahradě. V Unihobby široký výběr výřivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
15: Unihobby.
14: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
16: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
17: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
16: A tak to bude drahé.
17: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
18: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí prsní řízky 500 gramů za trvale sníženou cenu 119,90. Nebo vepřová kýta řízky za trvale sníženou cenu 159,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
19: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
15: zlepši si náladu.

0: Tohle byly Imagine Dragons na Hit Radio Faktor. Zdravíme vás na silnice. Prosím vás, faktoráci, teďka můžete dostat nemilej dárek do vaší schránky nebo do vašeho mailu. Podvodníci se zaměřili na falešní pokuty a vy si na to dávejte pozor.
1: Musím tě trošku opravit, protože je to vlna SMS podvodů a chodí SMSky o tom, že jste spáchali dopravní přestupek a musíte do 3 dnů zaplatit pokutu.
2: No dobře, a co když nemám auto, tak mi nepřijde.
1: Může se to stát, protože podvodníci to posílají plošně, takže nemusíš mít ani auto, ani řidičák, nemusíš vůbec nikam jezdit a stejně ti přijde pokuta, a že ji máš nezaplatit.
2: No a v tom případě, pokud to zaplatím, tak jsem docela i trnice, ale ne.
0: Já jsem totiž zvyklej, že mi přijde vždycky pokuta tou poštou a nebo tím mailem. Mně už se to několikrát stalo třeba z Rakouska, jo, z tunelu.
2: Nejlepší jezdí tak, aby žádný pokuty nechodily, Jirko, ale...
1: Platí jednoduchý pravidlo, kromě tady toho, neklikat, neplatit, neposílat žádný údaje a když si nejste jistí, ověřte si to přímo u úřadu.
0: Ať se vám dobře jede a my taky jedeme dál. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Gone, gone, gone.

0: před 6:15 se s vámi na Hitrádiu Faktor jdeme rozloučit. Venku je krásně, tak užívejte volného podvečera, pokud ho teda máte.
1: Předtím taky koukneme na to, co nás čeká zítra. Kromě toho, že je pátek, tak předposlední pátek v květnu se slaví taky den Nespal se. A vzhledem k tomu, že celý odpoledne říkám, jak má být zítra krásně, tak mysleme i na tu ochranu před sluníčkem.
2: Já si tady tak projíždím to kalendárium, asi mě zaujal den solitér, protože v devadesátkách, když jsme dostali počítače, tak jsme to hráli pořád.
1: Kdy jste to naposledy zapli?
2: Já si to nepamatuju právě, já si to pamatuju tak z 98., ale nevím přesně.
0: Minulý týden jsem to tady hrál. Je to den hvězd taky, Stars Day, tak samozřejmě půjde asi o ty hvězdy, které na nás svítí z oblohy, ale hudebních hvězd budeme mít tady v našem éteru nepřeberné množství.
2: A i vy jste pro nás hvězdy a my se na vás moc těšíme.
0: Tak zítra v 15.
1: Ahoj.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.

0: I taky na www.levnězčiny.cz.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
0: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: Elitedate.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Neřešte cenu, řešte přílohu. Dlouhodobě snižujeme ceny masa v prodejnách Lidl v Jihočeském kraji. Například krutí nudličky z prsních řízků 400 gramů za trvale sníženou cenu 99,90 nebo hovězí kýta v celku za trvale sníženou cenu 299,90 za 1 kg. Lidl, to se vyplatí.
7: Co takhle něco ugrilovat? Nyní v Unihobby praktický grill Fieldman na dřevěné uhlí jen za 1790 korun.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: V Ternu nyní v akci. M-ko mysli 750 gramů s aplikací Terno a Trefa za 69,90 a Captain Morgan 0,7 litru za 299,90. Ryze české Terno.
9: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz. Trhové sviny.
10: Jedna jízdenka pro celý kraj. To je IDSka. Integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
11: Hit Radio. 3 dny. Jedna trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
12: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: Ročně se po celém světě vypije zhruba 200 miliard litrů piva.
15: Jo. On už to vlastně také není úplně levný sport, to pivko, co? Já jsem teďka nedávno potkal půl litr za nějakých 79 korun.
14: No, už je to skoro ke stovce.
15: To je masakr. Se to prodraží ten hokej teďka, co? Nicméně 200 miliard litrů celosvětově. No tak takhle, něco v Česku, to je jasný. A ty zbylý 2 miliardy kde?
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. We'll be right back.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na jihu Čech. Připomínám uzavírku, která začne zítra a potrvá do soboty. Jde o železniční přejezd, když jedete z Netřebic na Výheň či v opačném směru. Myslete na to, že to budeme muset obět. Šťastnou cestu a vaše dopravní info volejte na 800 800 101.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Velkoj maloukot ohředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
4: A platí to už roky, i když jsem starší. Dveře a podlahy od mýho táty.
5: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ohředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
6: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
5: www.dveřepodlahy.com.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: Teď je čas na měření zraku zdarma. Odborně a bez podmínek. A brýle za ceny, co vás potěší. Oční optika Gemini. www.geminioptika.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ať to tu žije, pod tímto heslem odstartovali Piráti kampaně před komunálními a senátními volbami. Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci. Teď se rozjedou do regionu, kde budou diskutovat s veřejností a představovat program. Šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
11: Protože ta komunální politika se nedá dělat jenom tak od stolu, ta politika se musí dělat s lidmi. Chceme, ať se obce nerozpadají, ať se rozvíjejí. Chceme dostupné bydlení nejenom pro mladé a rodiny, ale i pro se.
10: Ředitel Pražské ústřední nemocnice Václav Masopust skončí ve funkci. Požádal o převelení na jiné služební místo. Ministr obrany Jaromír Zuna žádosti vyhověl. Masopust uvedl, že se chce věnovat odborné činnosti v rámci své zdravotnické specializace. Pravděpodobně neopětovaná láska stojí za incidentem v Pardubicích. U tamní chemické průmyslovky měl student napadnout spolužačku, údajně kvůli rozchodu. Policie školu odpoledne evakuovala a potvrdila, že jeden člověk je v nemocnici a útočník byl zadržen. Povolání tří nováčků na sraz před mistrovstvím světa v Severní Americe je signálem pro všechny mladé hráče. Měli by chtít cítit, že mají stejnou šanci jako Sochůrek, Sojka a Kabungo. Při oznámení širší fotbalové nominace to řekl trenér našeho nároďáku Miroslav Koubek.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
10: Jasná, skoro jasná obloha do rána, teploty kolem 10 až 6 stupňů, páteční den většinou polojasný, jasný, během dne přechodně kupovitá oblačnost, na horách ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů, na severu a severovýchodě chladněji. No a během dne hlavně na východě mírný vítr severních směrů.
12: 18. hodina odbyla, čtvrtek teď bude patřit hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. Startujeme tento moment. Michal Pospíchal s vámi.

0: Tohle byly legendární Queeni, Freddie Mercury, Living on My Own, záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, nabízíme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tradičně, tak jak jste ve všední večery zvyklí, až do 21. hodiny. Takže z té vlny nostalgie dál nabídneme třeba skupinu Bon Jovi, Keep the Faith, taky Tichá dohoda, Večírek osamělých srdcí, i to si tady na Hit Radio připomeneme. 18:18, to je přesný čas, teď i 18 vteřin k tomu, to nám to krásně vyšlo. Tak hrajeme pro lepší náladu ty největší hity minulosti.
1: Pořádná práce, kde metr nestačí. A k tomu náborový příspěvek 100 000 korun. Jsme GPN a hledáme seřizovače soustružnicko-frézovacího centra, který se nezalekne ani obrobku s průměrem 1,8 metru. www.gpn.cz Trhové sviny.
2: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
3: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
2: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu
7: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
11: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
12: Mine chlepek.
13: Otužuj se.
14: Ber hořčík.
15: Zkus půst.
13: Víc bílkovin.
16: Méně cukru.
17: A adaptogeny.
18: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
2: Letní pohoda začíná v obchodním centru 4 dvory. Nakupte, zatočte kolem štěstí a vyhrajte jednu z desítek skvělých cen. U nás vyhrává každý. Už tuto sobotu vás čeká zábava pro celou rodinu i zážitkový dětský den. OC 4 dvory. Váš dobrý soused.
19: Zahradní centrum Lomič v Táboře si pro vás připravilo dřeviny okrasné i ovocné, veškeré zahradnické potřeby, velký výběr květin, pěstebních substrátů a naši specialitu, holandskou sadbu zeleniny té nejvyšší kvality. Zahradní centrum Lomič v Táboře. www.zahradnictví-lomič.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Kapela, která nám dělá radost už od roku 1986, vznikla v Praze a dodnes vystupuje, byť je tedy v různě změněné sestavě, ale to se prostě ve světě kapel občas stává. My jsme vzpomněli na večírek osamělých srdcí, tak doufám, že vy osamělé srdce nemáte. S námi sami určitě nejste, Hit Radio je s vámi 24/7 za každé situace, za každých okolností. No a právě teď posloucháte na Hit Radio hudební speciál Hit Radio Classic, který nabízí to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak za chvíli se roztančíme z Modern Talking. Zpátky na taneční retro parkety nás vrátí singlovka Atlantis Is Calling. Ale teď Orange Blue, She's Got Deadlights.

0: Tohle je nezaměnitelný zvuk ze skupiny Modern Talking, Atlantis is calling, SOS for love. To byla záležitost, kterou jsme slíbili a slib teď je splnili. Tak pojďme slibovat i dál. I tohle totiž na Hit Radio uslyšíte už v těch příštích minutách. Cardigans, Love Fool, legendární věc, kterou tady pro vás v playlistu taky máme. Hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Hit Radio.
1: Víte, že většina žen a dívek si vybírá špatnou velikost podprsenky?
2: Moda Nikola. Největší výběr plavek a spodního prádla světových značek v jižních Čechách. Přijďte si je k nám v klidu vyzkoušet.
1: Každá prsa správně oblečeme.
2: Rádi poradíme a najdeme tu pravou velikost. Moda Nikola. U masných krámů v Hroznové ulici v Budějovicích. www.modanikola.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Zapomeň na všední mumraj, Bantaj. Naplň své touhy po okraj, Bantaj. Buď silný jako samuraj, Bantaj. Poznej, jak vypadá ráj.
7: Thajské masáže Bantaj. Thajské masérky vám připraví jedinečný zážitek v salonech Bantaj. V Budějovicích, Prachaticích, Krumlově a Táboře. Poznej, jak vypadá ráj. Bantaj.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
10: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
11: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
12: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
13: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
14: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
15: Genlabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
16: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
15: Fakt? A kam pojedeme?
16: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
15: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
16: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
17: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou New Order 1963, záležitost, která nás dovedla až k 19. večerní. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
0: Pokračujeme v tom nejlepším z 80. 90. Melodie a nachystaný je třeba Michael Jackson nebo Eurythmics. S vámi Michal Pospíchal. Dobrý večer.

Tohle byly legendární Eurythmics s hitem Sweet Dreams. V uších máte Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic. Ten je plný hitů 80. let, 90. let a toho nejlepšího z raného milénia. Na samotném přechodu z 90. do milénia frontman skupiny Činasky Michal Malátný přispěchal s písničkou První signální. Ta se nakonec stala ústředním singlem stejnojmenného alba. A i po letech zní pořád skvěle. A doufám, že vám teď zlepší náladu.

0: Life is too short, to jsme hráli na Hit Radio. A tohle, to je písnička, kterou určitě velmi důvěrně znáte. Single, kterým startovala hudební televizní stanice MTV a pravdou je, že taky končila jednu svou velkou éru. Video Killed the Radio Stars. Taky takhle budou znít příští minuty na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
4: To máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
3: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
5: Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co je to?
6: Sunex.
5: Sunex.
6: Výkup železa a barevných kovů za fantastické ceny. Ekologická likvidace autovraků a technologických celků. Sunex Temelín, Kladno a Plzeň. Více na sunex.cz. www.sunex.cz.
7: Sportfilm festivalové ozvěny v Jihočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 27. května v Biografu Kotva v Českých Budějovicích.
8: Vstup zdarma.
7: Sportfilm.cz. Jižní Čechy, to je opravdová láska. Objevte kraj příběhů, historie a kultury. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích nabízí vše v jednom. Interaktivní výstavy a akce pro děti i dospělé. Hravé expozice přírody, archeologie a národopisu nebo vzdělávací programy. Jihočeské muzeum, to je srdce regionu pohody. www.muzeum.cz.
9: Stále hledáš tu správnou školu? Střední odborná škola v Kaplici nabízí posledních 8 míst na obchodní akademii a volná místa jsou i v učebních oborech. Neváhej a podej přihlášku do 25. května. Více na www.geukaplice.cz.
10: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.idska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.idska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
11: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
12: Končím s tebou a stěhuju se k mamince.
13: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.
14: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
15: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
16: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.

0: zpíval James Ingram, tohle byla hitovka I Don't Have The Heart. Velká romantiárna, k poslechu a tanci vám hraje Hit Radio. Hudební speciál Hit Radio Classic pokračuje, třeba i s nabídkou české skupiny Mňaga až Dorp, písnička pro tebe. Ta bude pro vás všechny. Taky Century nebo fantastická Enya. Tohle všechno vám do konce hoďky určitě stihneme zahrát. Hit Radio.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Kasalova Pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
6: Tu máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
5: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova Pila, Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
7: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak je zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
8: Když potřebujete brýle, tak
9: Bob Optik.
8: Když kontaktní čočky, tak
9: Bob Optik.
8: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
9: Bob Optik.
8: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
9: Bob Optik.
8: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
10: Jedna jízdenka pro celý kraj, to je IDSka, integrovaný dopravní systém Jihočeského kraje. Od 1. července cestujte jednodušeji. Jak na to? Vaše cesta teď povede na www.ideska.info. Na webu si vyberete, co vám vyhovuje. Aplikace IDSka, karta IDSka nebo inkarta a pokud jezdíte jen občas, jízdenku si koupíte stejně jako dnes. Vše najdete na www.ideska.info. IDSka. Jedna jízdenka pro celý kraj.
11: Velkoj malounkot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
12: A platí to už roky, i když jsem starší.
13: Dveře a podlahy od mýho táty.
14: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ousedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
15: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
14: www.dveřepodlahy.com.
16: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
17: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
18: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.prácevengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Kasalova pila, dřevěné konstrukce, váš spolehlivý dodavatel.
3: Tu máte klasický krovy, krovy pohledový, příhradový vazníky, dřevostavební panely, pergoly, garážový stání, roubenky, dřevěný okna a dveře interiérový i vchodový.
2: Přesné opracování a tradiční tesařské spoje z CNC stroje. Přijedeme, zaměříme, vyrobíme a postavíme. To je Kasalova pila Jindřichův Hradec. Dřevo jako vášeň, kvalita jako standard.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
6: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
7: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Vstupujeme do další 60 minutovky nejlepších hitů minulosti. S vámi Michal Pospíchal. Hezký večer.

Tohle znáte, depešáci, taky ti nás provázeli čtvrtečním večerem. Čtvrteční večer má vždycky takovou zvláštní moc. Člověk už ve vzduchu cítí ten pátek, ten konec pracovního týdne a zasloužený víkend. Tady v případě, že se vás to týká. Ať ano, či ne. V Hit Rádiu budete mít vždycky parťáka, který vám navíc ty večery servíruje to nejlepší z 80., 90. a milénia. Až do 21 hodin hrajeme to nejlepší z minulosti. Pokračují Gorillaz.

0: teď to byla pořádná party, postaral se o ní DJ Bobo. Somebody Dance With Me, věc, která nesmí chybět na žádné pořádné retro tancovačce. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Listujeme v něm dál, o slovo se už za pár minut přihlásí třeba George Harrison, Shakespeare Sisters, ale třeba i Richard Miller. Bude co poslouchat, tak užívejte večer.
1: Já nový plot mám.
2: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, zliv u Českých Budějovic. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
7: Louka 13 478 metrů čtverečních Albrechtice v Jizerských horách za 3 760 362. Louka na Benecku na Semilsku za 1 527 250. Louka v Jestřábí v Krkonoších za 913 500. Byt 1 plus 1 v Ústí nad Labem za 1 590 000. A byt 2 plus 1 v Chomutově za 2 499 000 korun.
6: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
8: Osvěžte se na zahradě! V Unihobby široký výběr vířivek a bazénů různých druhů a velikostí od 2490 korun.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Když potřebujete brýle, tak
11: Bob Optik.
10: Když kontaktní čočky, tak
11: Bob Optik.
10: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
11: Bob Optik.
10: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
11: Bob Optik.
10: České Budějovice doktora Stejskala 2 nebo Příbram Čechovská 55. Více na popoptik.cz.
12: Velkojí maloukot a úředník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
13: A platí to už roky, i když jsem starší.
14: Dveře a podlahy od mýho táty.
15: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Úředník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
16: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
15: www.dveřepodlahy.com.
17: Sportfilm, festivalové ozvěny v Jihočeském kraji. Svůj vítězný film Jemný rváč představí zlatý olympionik Lukáš Krpálek. 27. května v Biografu Kotva v Českých Budějovicích.
18: Vstup zdarma.
17: Sportfilm.cz.
19: Koberce Tábor Měšice.
20: Nyní Koberce Nábytek Měšice.
19: Pro váš byt či kancelář dodají koberce již od 20 korun za metr čtvereční.
20: Dále kusové koberce i PVC.
19: Bytové doplňky, nábytek
20: a matrace pro váš zdravý spánek.
19: Koberce Tábor Měšice se vyplatí navštívit velice.
21: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
22: Tak dobře poslouchejte.
21: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
22: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
21: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
22: Budete viset 101 metrů nad zemí.
21: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
23: Maminko!
22: Prostě pořádnej adrenalin.
21: Tenhle zážitek najdete pouze na...
24: Firma na zážitky.
22: CZ.
25: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
26: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.

0: Up zpívala Rena Scott na Hit Radio právě teď. A hitovku I Do Anything For Love už za chvíli bude zpívat Meat Loaf. Jojo, tohle je ona. Legendární věc. Nikdy se neoposlouchá. Tak třeba i tímhle budeme pokračovat v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Držte vlnu. Hit Radio.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Končím s tebou a stěhuju se k mamince.
6: A teď ona se vrátí. Bydlení v inteligentním domě od firmy Delnet se těžko opouští. Když elektrikáři, tak Delnet.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Postřižínská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Jsou místa, kam nejdeš jen tak, ale kam se vracíš. Kde zní hudba všech žánrů a každý si v ní najde ten svůj. Postřižínská zahrada v Hluboké nad Vltavou vás zve 31. května na dětský den s Michalem Nesvadbou, Pískomil se vrací a Michal Horák. Pohoda, klid a dobré postřižínské pivo. Postřižínská zahrada v Hluboké nad Vltavou. Program na postřižinskazahrada.cz.
2: Jarní únavy vás možná nezbavíme, ale víme, jak ji zvládnout. S Dormem si dopřejete kvalitní odpočinek, který vás nabije energií. Právě teď probíhá jarní nadílka se slevami až 60% na vybrané výrobky. Neváhejte a dopřejte si pohodlí. Dormeo. Spánek, který se vyplatí. Navštivte Dormeo.cz nebo prodejnu Dormeo v Budějovicích na Pražské třídě.
3: Velkoj malonkot ousedník, to jsou dveře a podlahy od mýho táty.
4: A platí to už roky, i když jsem starší.
5: Dveře a podlahy od mýho táty.
6: Potřebujete podlahu nebo dveře? Obraťte se na nás. Ousedník, váš specialista na prodej dveří a podlah ve Strakonicích a v Písku.
7: Táta mi předal lásku k řemeslu a já v něm budu pokračovat. Zastavte se u nás na vzorkovně ve Strakonicích nebo v Písku. Rádi vás uvidíme.
6: www.dveřepodlahy.com. A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.
8: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz. Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.

0: Dost dobrý, good enough, se jmenovala písnička, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, který se nachylil ke svému finále. Je tu 21. Pokračovat budeme zase zítra úderem 18. Zase vám budeme hrát 3 hodiny, jenom to nejlepší z 80. 90. a milénia. Mějte hezký čtvrteční večer s datem 21. května a už za chvilku taky s Martinem Garrixem, skupinou Mirai a nebo JP Cooperem.
1: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz. Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz. Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Hit Radio Faktor.
4: Zlepši si náladu.

Hit Radio Faktor. Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit Radio.

0: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
1: Hausbrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
1: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
5: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
6: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
7: Slyš, poutníče! Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Oranžová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: Potřebujete auto na víkend? Nebo spolehlivý vůz na služební cestu? V Auto 23 si jednoduše vyberete, rezervujete a jedete. Auto 23. Autopůjčovna, která vás nenechá stát. Auto23.cz.
3: Tak to je teda bomba! Elva Profi se přestěhovala do Pištína a to není všechno! Zveme vás na Demo dny 2026 s Elva Profi, které se uskuteční 27. až 28. května 2026 v našem areálu v Pištíně 134 u Českých Budějovic. Elva Profi, prodejce komunální, stavební, zemědělské a zahradní techniky v Pištíně. Dvoudenní výstava techniky s praktickými ukázkami.
4: www.elvaprofi.cz.
3: Tak nám se vyplatí.
2: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz. Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
5: Vynech lepek.
6: Otužuj se.
7: Ber hořčík.
8: Zkus půst.
6: Víc bílkovin.
9: Méně cukru.
10: A adaptogeny.
11: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
12: Hele, víš, co voní líp než ranní kafe? Nově smontovaný stroj, který dokonale šlape. A právě teď v Englu Kaplice startujeme montáže celých vstřikovacích strojů. Slyšíš správně, celých strojů. Do svého týmu hledáme techniky uvádění strojů do provozu, mechaniky a elektromechaniky. Mrkni na www.práceengelu.cz a pošli nám životopis ještě dnes. Engl, zaměstnavatel, kterého budete mít rádi.
13: A Max Mobil nabízí výkup, prodej a servis mobilních telefonů v Táboře za skvělé ceny. Najdete nás u nádraží v prvním patře nad restaurací DK a maxmobil.cz.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení na skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
0: Tohle byl a je zážitek na celý život. Každý rok. Rally Český Krumlov. Užij si nabitej motoristický víkend. Pátek i sobota na českobudějovickém výstavišti rychlostní zkoušky, exibiční jízdy a další atraktivní program. Opět v termínu, který sluší Rally Český Krumlov. 22. a 23. května. Kompletní program na rallykrumlov.cz.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio Faktor.
1: Zlepši si náladu.

0: láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
2: Mine chlepek.
3: Otužuj se.
4: Ber hořčík.
5: Zkus půst.
3: Víc bílkovin.
6: Méně cukru.
7: A adaptogeny.
8: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, bilabel, bilabel, CZ.

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
1: Vynech lepek.
2: Otužuj se.
3: Ber hořčík.
4: Zkus půst.
2: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
7: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Hit Radio Faktor.
11: Zlepši si náladu.

0: Slyš, poutníče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkuvhradek.eu.
1: Minech lepek.
2: Otužuj se.
3: Berhořčík.
4: Zkus pust.
2: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
3: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
7: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
3: CZ.
0: Motorácká srdce buší dál. Banes Motor České Budějovice prodává permanentky na novou sezónu. Mnohem nižší cena na jedno utkání než při koupi lístků. Zápasy play-off zahrnuty. Velké slevy pro věrné permanentkáře. Možnost své místo velmi snadno uvolnit nebo přeposlat v motorácké aplikaci. A další výhody. Buďte také hrdou součástí společné tradice a rezervujte si svoji sedačku včas. www.hcmotor.cz.
10: Radio.

0: Slyš, poutniče. Vítkův hrádek nad Lipnem je otevřen celoročně. Čeká tě šerm, lukostřelba, právo útrpné i vyhlídka, co bere dech. Vstupné 100, kmeti a pacholata jen za půl. Platit lze grošem i kartou čarovnou. Vítkův hrádek. Víc než jen rozhledna. www.vítkůvhrádek.eu.
1: Minech lepek.
2: Otužuj se.
3: Berhoščík.
4: Zkus půst.
2: Víc bílkovin.
5: Méně cukru.
6: A adaptogeny.
7: Stop. Zapomeň na trendy. Ty jsi totiž genetický originál. Genetické testy GenLabs ti ukážou, jak upravit životosprávu pro lepší trávení, imunitu a energii. Sportovcům pomůžou i s regenerací a výkonem. Geny prostě nejsou tvým osudem. Ty rozhoduješ, jestli je zapneš nebo vypneš. GenLabs. Návod na život najdeš ve své DNA. Tak na co ještě čekáš?

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.